Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: 4 minuty před 6 hodinou na Signál Radio Marihead One Night in Bangkok. Za chvíli první dnešní zprávy a pak Eurythmics, London Beat a nebo zpěvačka Cher. Budeme si hrát to nejlepší z osmdesátek.
1: Signál Radio doprava.
0: Praha Bubenický tunel, tady vás ve směru na Troju může zdržet porouchané vozidlo, které blokuje jeden jízdní pruh, a dvě osobní auta máme v sobě na silnici 18 u Dubence na Příbramsku. Projet se dá s opatrností a my vám přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 16. září, příjemné vstávání a hezké ráno přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a zítra navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagóny na horách na nádraží Kovářská v Krušných horách. Ve strašnickém krematoriu se dnes sejde rodina a přátelé, aby se naposledy rozloučili se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel Jojo Bandu zemřel 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Dodejme, že obřad začne v 11 hodin. Správní rada Kennedyho centra hlasovala pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident, který je zároveň předsedou správní rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy.
0: Co se děje v regionu?
2: Až 600 bytů vznikne v areálu bývalé továrny Kohinor v pražských Vršovicích. Odstartoval tu totiž projekt, který toto skoro dvouhektarové území promění v novou část Vršovic a krom bytů nabídne i 30 komerčních prostor, včetně nových cest a zeleně. Industriální historie areálu, včetně památkově chráněných budov a ikonického komína, zůstanou zachované. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes hraje fotbalová Slavia i Sparta. Každý tým ale v jiné soutěži. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16 hodin třetí ligový Varnsdorf.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zpočátku čekáme jasno nebo polojasno a postupně až oblačno a ojedinělé i mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky, déšť a lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
4: Na Signál Rádio odbyla 6. hodina a tak začíná naše dnešní ranní vysílání. My jsme se dnes probudili do středy, to znamená, že jsme

0: polovině pracovního týdne. S námi do toho nového dne vstoupíte v doprovodu svižných hitů 80. let a hned od rána vás vybavíme také potřebnými informacemi, aktualitami a zajímavostmi. Nezbývá, než si uvařit kafe, připravit snídani a můžeme začít. Dobré ráno vám všem ze studia přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte ranní vysílání Signál Rádia. Před námi je středa 16. září a kalendář nám dnes ukazuje jméno Ludmila, což bylo jméno naší světice. Ku podivu je to poměrně rozšířené jméno, má ho u nás skoro 73 tisíc nositelek. Narozeniny slaví zpěvák Richard Marx, kouzelníka iluzionista David Copperfield, kterému je kulatých 70 let, oslavencem je taky herec Mickey Rourke anebo zpěvák Standa Hložek. Od nás letí velké gratulace. Na dnešek připadá Světový den ochrany ozonové vrstvy, je také den omáčky guacamole, den fitness, den sbírání kamínků a je také den biskupského chlebíčku. Tak ten bych si klidně dal s kafem k snídani, protože ten opravdu miluju. Tu kombinaci rozinek, kandovaného ovoce a čokolády. Mňam. No, dobré ráno.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Dobré ráno, ladíte Signál Rádio a než vyrazíte za povinnostmi, počítejte s tím, že v Česku je dnes ráno většinou jasno, jenom místy se povolují mlhy a teploty se pohybují nejčastěji od 9 do 14 stupňů, jsou ale i místa, kde je chladněji, hlavně na východě území. Beroun, Jičín a Mladá Boleslav měří 11 stupňů, Praha, Kolín a Benešov jsou na 13 stupních a Olomouc nebo Brno začínají den na 10 stupních. Přes den bude ze začátku jasno až polojasno, místy se udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu postupně přidají i přehánky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky. Ještě před příchodem fronty naměříme 22 až 27 stupňů. Takže teď ráno je chladněji, odpoledne ještě místy i letní teploty.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnila skupina Boniem, kterou ještě před 6:30 vystřídá Helena Vondráčková a její dlouhá noc. Je středa 16. září a bude to den plný událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes a zítra navštíví severozápad Čech. Dnes je čeká návštěva Ústeckého kraje, zítra se přesunou do Karlovarského. Anglická obec Piddington dnes pořádá referendum o odtržení od Spojeného království. Důvodem je, že v ní chce vláda ubytovat přes 1200 migrantů. Dnes se koná noc literatury. 20. ročník tohoto festivalu nabídne akce ve více než 100 měst a obcí po celé republice. Filmaři, kteří v Praze natáčí seriál Tajemství všech tajemství podle románu Dana Browna, se dnes přesunou k Letenskému zámečku. Částečně zde bude omezený průchod po cestách a nebude možné parkovat před Národním technickým muzeem. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná už 37. ročník mezinárodního stavebního veletrhu 4Arch. Na streamovací platformě Prima Plus dnes startuje očekávaná třetí řada reality show Zrádci. Opět se odehrává na Křivoklátě a hradním pánem ve hře plné lží a podezření je znovu Vojta Kotek. Fotbalisté Sparty dnes odstartují ligovou fázi Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia a dnes se odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice si to rozdají i ve východočeském derby s týmem Hradce Králové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty před 6:30 dospívala Helena Vondráčková a už míříme na silnice. Bouralo se na silnici 352 u Měšína na Jihlavsku. Probíhá tady odklízení nehody. Osobní auto s autobusem jsou v sobě na silnici 22 u Klatov. Místem se dá projet s opatrností a na D1 na 113. kilometru ve směru z Prahy na Brno v jednom pruhu překáží nepojízdné vozidlo. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
2: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Středeční ráno trávíte ve společnosti Signál Rádia. Procházím tady zpravodajské weby, abych vám za chvíli mohl říci, co zajímavého se na nich můžeme dočíst. Probereme i aktuální počasí a prozradím, jakého zajímavého hosta dnes přivítáme v našem studiu na rozhovoru. A v dalších minutách nám k tomu zaspívají třeba Aháči, Erasure nebo Ricky Epovery. Tak dobré ráno.

0: Háči a Take On Me, takhle se vstává na Signál rádiu. V Česku máme dnes ráno většinou jasno, místy se nám povalují mlhy a teploty se pohybují nejčastěji od 9 do 14 stupňů, ale jsou i místa, kde je chladněji, hlavně na východě území. Beroun, Jičín a Mladá Boleslav měří 11 stupňů, Praha, Kolín a Benešov je na 13 stupních a Olomouc nebo Brno začínají den na 10 stupních. Nás přes den čeká ze začátku ještě jasno až polojasno, místy se udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu postupně přidají i přehánky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky. Ještě před příchodem fronty naměříme 22 až 27 stupňů. Dnešek tak bude nejteplejším dnem celého tohoto týdne.
1: Signál Radio vám hraje to nejlepší z 80. let. Už 5.

0: Se skupinou Erasure pokračuje ráno na Signál Rádiu a už se tady chystají Ricky Opovery. A taky jsem pro vás vybral pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Odborářům se nelíbí snižování deficitu rozpočtu pouhým škrtáním výdajů, které nejvíce dopadají na zaměstnance, nezaměstnané a nebo ubírají peníze sociálním službám. O podobě rozpočtu bude zítra jedna tripartita. 92% rodičů dětí do 4 let chce podle průzkumu pracovat. Podaří se to ale zhruba polovině z nich. Podle propočtu by pracující matky malých dětí mohly na daních do rozpočtu přinést až 16 miliard korun navíc. Ve srovnání s jinými zeměmi má Česko velmi nízkou zaměstnanost matek předškolních dětí. Japonsko je zemí dlouhověkosti. V ostrovní zemi žije více než 100 000 lidí, kterým je přes 100 let. 88% z nich jsou ženy. Za dlouhověkostí podle odborníků stojí zdravá strava založená na rybách, zelenině, rýži a také aktivní životní styl. Evropu čeká výrazné ochlazení. Studená fronta dorazí během dneška, přinese propad teplot o více než 10 stupňů. Ochlazení dorazí i do Česka, ale zatím to vypadá, že bude dočasné. Teplý vzduch zůstane v těchto dnech pouze na jihu Itálie a na Balkáně. A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli světovým šampionům z Itálie 1-3. Je to jejich letošní první prohra v soutěži. Česko je tak ve skupině A zatím na druhém místě s celkovými 8 body. Na Itálii ztrácí 4 body. Zítra náš tým nastoupí proti Slovinsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste se Signál rádiem, už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor. Hostem v našem studiu bude tentokrát zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Je také velkým milovníkem čaje, zatímco jeho žena dává přednost kávě. Bude nás tedy zajímat, jak tenhle souboj oblíbených nápojů u nich doma vypadá. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem trému, tak si nenechte ujít rozhovor Lucky Synkové s Tomášem Klusem u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Je tu nový den.

0: Skupina Simple Minds na Signál Rádio necelé 4 minuty před 7 hodinou. Lucka Sinková je se mnou ve studiu. Vítám tě tady.
1: Hezké ráno.
0: Jako dívám se na tebe, ty jsi přišla poměrně na lehko. Já mám takový pocit, že jsme se teď dostali do takového toho období, kdy ráno by si člověk snad vzal i chlupatý spodňáry. A až odpoledne je to teda na tričko.
1: No ale dneska to jakž tak šlo, protože ona byla teplá noc. Já jsem včera dlouho pracovala do večera a bylo fakt teplo, jako v létě. V podstatě.
0: Takhle, já bych s tebou úplně nesouhlasil, protože já tady mám úplnou aktualitu od meteorologů. Kvelda na Šumavě dnes naměřila minus 1 stupeň.
1: Tak tam jsem se nepohybovala, víš, v Praze je teplejš, no, kolem těch budov.
0: Máš štěstí.
1: Tam bych umrzla.
0: Co máš ve zprávách?
1: Tak proč bude možná dražší pivo?
0: Aha.
1: To nás Čechy určitě zajímá. A taky nás zajímá, proč čeští volejbalisté na letošním mistrovství

0: Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Je také velkým milovníkem čaje, zatímco jeho žena dává přednost kávě. Bude nás zajímat, jak tenhle souboj oblíbených nápojů u nich doma vypadá. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a o jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem Trému. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Cinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 16. září v 7 hodin ráno přeje hezký den Lucie Sinková. Vláda včera schválila novelu zákona o návykových látkách, která zpřísní pravidla pro prodej kratomu. Kritici ale upozorňují i na možné dopady na některé konopné výrobky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tvrdí, že zákaz běžné kosmetiky z CBD se týkat nebude. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Sofii jednat s ministerským předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Na programu je i schůzka s šéfkou Národního shromáždění. Armáda dnes zahájí průzkum lokality s toxickými látkami na Šumavě. V pátek by měl ministr obrany Jaromír Zuna navrhnout vládě další postup. Česko čeká jedna z nejhorších sklizních mele v historii. Pěstitelé očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu, kterou ovlivnilo hlavně sucho a vysoké teploty. Slabší sklizeň spolu s rostoucími náklady může přispět ke zdražení piva.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokračuje vyšetřování korupční kauzy v pražské motorské nemocnici. Policie nově obvinila stavební společnost Geosan Group, která měla někdejšímu řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi nabízet 10milionový úplatek. Zopakujme, že kriminalisté v této kauze už dříve obvinili spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele Ivana Havla. Honza Navrátil, Praha.

0: Sport.
1: Čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modeně zvýšili agresivitu a další tři sady získali v poměru 25-16 a dvakrát 25-20. Trenér Jiří Novák novinářům po utkání řekl.
2: Mají precizní obranu na síti a zatím ta obrana je jednodušší, no? Za tím blokem. Nám to fyzično v některých postaveních bohužel chybí a musíme servát jiným způsobem, což je obrana v poli, a to dneska nefungovalo.
0: Signál Rádio počasí.
1: Zpočátku čekáme jasno nebo polojasno a postupně až oblačno a ojediněle i mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky, déšť a lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také se 7 hodinou jste v té nejlepší společnosti Signál Rádia. 16. září slaví svátek Ludmily. Narozeniny má zpěvák Richard Marx, kouzelníka iluzionista David Copperfield, kterému je 70 let. Oslavencem je taky herec Mickey Rourke nebo zpěvák Standa Hložek. Přeju všechno nejlepší. No a jestli pak si ještě pamatujete na kuponové knížky, co má s nimi dnešek společného, připomenu v přehledu dnešních výročí. A to už za malou chvíli. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, je 16. září, datum, kdy se v roce 1887 cestovatel Emil Holub vrátil z legendární výpravy do Afriky. Za připomínku stojí i další dnešní výročí, tak pojďme na ně.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1991 začala prodávat nejkupovanější knížka desetiletí, kuponová knížka. V Československu si ji koupilo 8,5 milionu lidí. Dost možná, že jste byli mezi nimi. V roce 1977 byla mezi Československem a Maďarskem podepsána smlouva o výstavbě a provozu vodních děl Gabčíkovo nad Mároš. V roce 1966 byla operou Antonius a Kleopatra slavnostně otevřena nová budova Metropolitní opery v New Yorku. V roce 1938 se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků. Světová premiéra proběhla už o rok dříve. A v tento den byla v roce 1830 ve Vítkovicích otevřena pec na výrobu oceli ze surového železa, která dostala název Rudolfova huť, později Vítkovické železárny.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teď ráno to bude chtít teplejší oblečení, odpoledne už nám bude stačit tričko. V Česku je dnes ráno většinou jasno, jenom místy se povolují mlhy a teploty se pohybují nejčastěji od 9 do 14 stupňů, ale jsou i místa, kde je chladněji, hlavně na východě území. Přes den pak bude ze začátku jasno až polojasno, místy se udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu postupně přidají i přehánky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky. Ještě před příchodem fronty naměříme 22 až 27 stupňů. Tak si užijte poslední teplý den, než přijde ochlazení.
1: Ráno

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia. Před 7:30 nám zaspívá Bonnie Tyler a také 16. den měsíce září bude plný zajímavých událostí.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová dnes a zítra navštíví severozápad Čech. Dnes je čeká návštěva Ústeckého kraje, zítra se přesunou do Karlovarského. Anglická obec Piddington dnes pořádá referendum o odtržení od Spojeného království. Důvodem je, že v ní chce vláda ubytovat přes 1200 migrantů. Dnes se koná noc literatury. 20. ročník tohoto festivalu nabídne akce ve více než 100 měst a obcí po celé republice. Filmaři, kteří v Praze natáčí seriál Tajemství všech tajemství podle románu Dana Browna, se dnes přesunou k Letenskému zámečku. Částečně zde bude omezený průchod po cestách a nebude možné parkovat před Národním technickým muzeem. Na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná už 37. ročník mezinárodního stavebního veletrhu 4Arch. Na streamovací platformě Prima Plus dnes startuje očekávaná třetí řada reality show Zrádci. Opět se odehrává na Křivoklátě a hradním pánem ve hře plné lží a podezření je znovu Vojta Kotek. Fotbalisté Sparty dnes odstartují ligovou fázi Evropské ligy na hřišti Araratu Arménia a dnes se odehraje úvodní kolo nové sezóny hokejové extraligy. Pardubice si to rozdají i ve východočeském derby s týmem Hradce Králové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Dvě minuty po půl osmé na Signál rádiu Bonita, Holding Out for a Hero, za chvíli už Tears for Fears, zpěvačka Sandra nebo Jana Nanini.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na příjezdu do Prahy po dálnici D6. Na prvním kilometru tady havarovala dvě osobní auta, Praha Letenský tunel ve směru na centrum, i tady se srazila dvě auta a dodávka s osobákem komplikuje provoz na dálnici D10 na 9. kilometru ve směru od Mladé Boleslavy na Prahu. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Začátek nového dne trávíte se Signál rádiem. Neměli byste si nechat ujít dnešní soutěž, protože tento týden hrajeme o doplněk stravy kloubní výživu Geladrink Extra, který uvítají určitě všichni, kdo mají problémy s klouby, mají je hodně namáhané prací nebo sportem, a nebo ti, komu už třeba kolena neslouží tak dobře jako v mládí. Získat můžete kůru na 3 měsíce užívání. Tak nás poslouchejte dál, soutěž proběhne před 8:30 a více o ní zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním rád.

0: Klasik na rádu nám zpíval One Hit Wonder, tedy interpret jediného hitu Chesney Hawkes, The One and Only. Dnes mají svátek Ludmily a pranostika říká na Ludmily světice obouvej střevíce, což má naznačovat přicházející ochlazení. A to se taky stane. Dnes ještě vyvrcholí příliv teplého vzduchu, ale pak už všechno utne studená fronta. Přes den bude ze začátku jasno až polojasno, místy se udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu přidají přeháňky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky a ještě před příchodem fronty naměříme 22 až 27 stupňů. Tak si užijte dnešní vysoké teploty, protože zítřek už bude výrazně chladnější.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.

0: Zpěvačka Sandra v ranním vysílání Signál Rádia. Za chvíli už Casey and the Sunshine Band, ale nejdříve pozvánka na Bzenecké vinobraní. Jeho letošní součástí bude i veřejná degustace oceněných vín. A detaily k nám k tomu přidá kolega Luděk Savana-Urbánek.
1: Ve dnech 18. a 19. září proběhne na nádvoří před Bzeneckým zámeckým parkem velká veřejná degustace vína, která nabídne rekordních 795 hodnocených vín od 96 vinařství přihlášených do národní soutěže vín Slovácké vinařské podoblasti. Tato jedinečná degustace je součástí tradičního bzeneckého vinobraní, které nabízí bohatý kulturní program po celém městě, stánky s občerstvením i kolotoče. Pro návštěvníky je připraven pestrý dvoudenní program plný výborného vína, živé cymbálovky i zábavy pro celé rodiny. Vstupné na samotnou akci se neplatí, hradí se pouze sklenička a jednotlivé degustační vzorky podle ceníku v katalogu. Speciální prohlídky zámeckých sklepů začínají na recepci zámeckého vinařství Bzenec a jsou zdarma. Luděk Savana-Urbánek, Brno.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ráno na Signál Rádiu a dnešní dobrá zpráva potěší všechny, kdo mají doma psa nebo kočku a berou je jako člena rodiny.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Na Signál Rádiu.
0: Evropská unie přijala vůbec první společná pravidla na ochranu koček a psů, a to drtivou většinou. V praxi to znamená, že psy a kočky musí být označené mikročipem a zaregistrované v národních databázích, které budou propojené mezi jednotlivými zeměmi. Nová pravidla také zakazují některé nešetrné způsoby chovu, například některé druhy křížení nebo chov zvířat s extrémními vzhledovými znaky, které jim mohou způsobovat zdravotní problémy. Zakázané budou také některé zásahy do těla kvůli výstavám a soutěžím. Evropa tak dává jasně najevo, že zvíře není věc, kterou si koupíme a pak na ní můžeme zapomenout. Je to živý tvor, o kterého je potřeba se starat a zajistit mu také důstojný život.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Bello Impossibile, Gianna Nannini, trocha italštiny v závěru další hodiny dnešního rána na Signál Rádiu. 4 minuty nás dělí od 8. Lucké se mnou opět ve studiu, vítám tě.
1: Hezké ráno, já měla pocit, že už je 9 a ono je 8.
0: Vidíš, a teď mám takovou otázku skoro na tělo. Dělá ti radost, když tě někde spontánně osloví nějaký muž?
1: No jej, no a to už se mi dlouho nestalo.
0: No, a to snad to kápla. Ono se to totiž už moc dlouho neděje, protože mnozí muži se prý bojí osobně oslovit ženu, protože si myslí, že to pro ní bude nepříjemné nebo dotěrné. A bacha, ženy si toho začaly všímat a v nedávném průzkumu se zjistilo, že 77% žen tvrdí, že jim to tak trošku chybí a že by uvítali, aby je muži oslovovali zase častěji, jako tomu bývalo dřív.
1: No, taky jde o to, jak nás oslovíte, že jo, pánové, aby to nebylo. Vy jste krásná.
0: No, hele, po pár skleničkách vypadáš mladě. No,
1: právě. Ale zase takhle to slyšet nechceš, že jo?
0: Jo, pojďme ke seriózním zprávám.
1: Pojďme na ně. Česká školní inspekce řeší stále víc stížností od rodičů na školy. Proberem to. A slovenský prezident dnes vystoupí se zprávou o stavu země.
0: A pak už opět to nejlepší z 80.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je středa 16. září, svátek má Ludmila a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Po včerejším zásahu policie na radnici v Nymburku a dalších místech v Česku policie zadržela 5 lidí. Zatím nikoho neobvinila. Případ dozoruje vrchní státní zastupitelství v Praze. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu si zadržené odvezli k výslechu. Policie zatím další podrobnosti k případu neuvedla. Česká školní inspekce řeší stále víc stížností rodičů na školy. Loni jich dostala přes 2000, zhruba dvojnásobek oproti situaci před 4 lety. Inspektoři zároveň upozorňují, že část stížností vzniká s pomocí umělé inteligence a obsahuje i nesouvisející nebo chybné odkazy. Slovenský prezident Peter Pellegrini dnes vystoupí před poslanci sněmovny se zprávou o stavu země. A v Los Angeles se zřítil zpravodajský vrtulník. Při nehodě zemřeli 3 lidé a jeden skončil v nemocnici. Stroj se zřítil mezi budovy ve čtvrti Chatsworth a způsobil požár. Příčinu nehody vyšetřuje americký úřad pro bezpečnost v dopravě.
0: Co se děje v regionu?
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.

0: Gólem díky 34 úspěšným zákrokům přispěl brankář Marek Mazanec k vítězství hokejistů Třince na ledě Karlových Varů 2-0 v úvodním utkání nové sezóny Extraligy. Pro 35-letého odchovance Písku to byla 32. nula v kariéře v nejvyšší soutěži. V rozhovoru s novináři uvedl, že se ale soustředí na startu sezóny víc na to, aby jeho forma postupně gradovala.
1: Když koukám na celkový obraz své hry, jak jsem byl včas v jakých situacích, jak jsem měl zavřený tyčky, úhly. Tohle je nejdůležitější v těch prvních zápasech si tohle najít, aby do sezóny bylo na čem stavět a se sebou spokojený, ale furt tam bylo něco, na čem musím dělat.
2: Signál Rádio počasí.
0: Zpočátku čekáme jasno nebo polojasno a postupně až oblačno a ojedinělé i mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky, déšť a lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky usávat. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 8 hodin, vy jste dál ve společnosti Signál Rádia a už za chvíli vás pozvu na zbrusnový muzikál, který bude mít zítra premiéru a taky budeme soutěžit. Určitě tušíte, že budete potřebovat telefony s číslem 910 260 910. Před půl devátou totiž budete mít šanci vyhrát doplněk stravy, kloubní výživu, Gela Drink Extra. Tak si to nenechte ujít, hezký poslech Signál Rádia vám dal, přeje Jirka Svoboda.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Možná víte, že zpěvačka Lucie Bílá letos oslavila životní jubileum a k narozeninám si dala zbrusunový muzikál Obyčejná holka. V něm se zpěvačka představí ve dvojroli bez alternace. V jedné z hlavních rolí se představí i její syn Filip Kratochvíl a poprvé si na divadelní prkna stoupne i její manžel Radek Filipy. Lucka Bílá k tomu dodává.
1: Já jsem si Obyčejnou holku trošku nadělala k té 60. k těm narozeninám a tak se nabízí mít u sebe ty nejbližší a je to milý, je to vtipný. Myslím si, že jsem nějak nenutila své zásadní muže k něčemu, co by jim bylo nepříjemný a myslím, že i to lidi to ocení. Opravdu je to představení tak laskavý a tak veselý. Není tam minutka, která by byla navíc. Myslím si, že lidi budou spokojení, až přijdou a že se budou vracet. Jsem o tom přesvědčená.
0: Muzikál Obyčejná holka bude mít premiéru už zítra, tedy 17. září v divadle Lucie Bílé. Zazní v něm 25 původních, ale také převzatých písní, které má zpěvačka ve svém repertoáru.
2: Signál Rádio vám přijde.

0: V ranním vysílání Signál rádia nám zpíval Michael Jackson, už jsem to dneska zmiňoval, ráno bylo na Kvildě minus jeden stupeň, například v roce 1971 bylo i přes den lehce nad 3 stupni, ale v roce 1947 bylo v pražském Klementinu skoro 31,5 stupně. I když dneska máme před sebou nejteplejší den tohoto týdne, tak na rekord nedosáhneme. Přes den bude ze začátku jasno až polojasno, místy se nám udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu postupně přidají i přehánky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky a ještě před příchodem fronty naměříme 22 až 27 stupňů, ale zítra se nám ochladí.
1: Ty nejlepší osmdesátky vám na Signál Rádiu hrajeme už 5 let.

0: Dobré ráno se Signál rádiem, blížíme se k 8:30, za chvíli už zaspívá Michal David a pak budeme soutěžit o doplněk stravy Gila Drink Extra, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Odborářům se nelíbí snižování deficitu rozpočtu pouhým škrtáním výdajů, které nejvíce dopadají na zaměstnance, nezaměstnané a nebo ubírají peníze sociálním službám. O podobě rozpočtu bude zítra jednat tripartita. 92% rodičů dětí do 4 let chce podle průzkumu pracovat. Podaří se to ale zhruba polovině z nich. Podle propočtu by pracující matky malých dětí mohly na daních do rozpočtu přinést až 16 miliard korun navíc. Ve srovnání s jinými zeměmi má Česko velmi nízkou zaměstnanost matek předškolních dětí. Japonsko je zemí dlouhověkosti. V ostrovní zemi žije více než 100 000 lidí, kterým je přes 100 let. 88% z nich jsou ženy. Za dlouhověkostí podle odborníků stojí zdravá strava založená na rybách, zelenině, rýži a také aktivní životní styl. Evropu čeká výrazné ochlazení. Studená fronta dorazí během dneška, přinese propad teplot o více než 10 stupňů. Ochlazení dorazí i do Česka, ale zatím to vypadá, že bude dočasné. Teplý vzduch zůstane v těchto dnech pouze na jihu Itálie a na Balkáně. A čeští volejbalisté na mistrovství Evropy podlehli světovým šampionům z Itálie 1-3. Je to jejich letošní první prohra v soutěži. Česko je tak ve skupině A zatím na druhém místě s celkovými 8 body. Na Itálii ztrácí 4 body. Zítra náš tým nastoupí proti Slovinsku.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Posloucháte Signál Rádio, kde celý tento týden soutěžíme o 3měsíční kůru kloubní výživy originálního doplňku stravy Geladrink Extra. Možná jste o dovolených sportovali a pokračujete v tom i teď. Pohyb je radost, ale vystavuje klouby tření a opotřebení. Podobně jako musíte měnit tlumič na autě, měli byste se včas starat i o kvalitu svých chrupavek, které také pomáhají tlumit nárazy a zajišťovat hladký pohyb kloubů. Jednou z možností je doplněk stravy Geladrink. Vyrábí ho česká firma Orlink na základě výzkumu profesora Adama, uznávaného vědce a revmatologa, který kloubní výživu Geladrink vyvinul před 43 lety a od té doby se vyrábí a zdokonaluje. Pokud si na e-shopu orlink.cz vyberete nějaký doplněk stravy nebo celou cenově zvýhodněnou kůru, máte dopravu zdarma a odpoví vám také na dotazy, buď v poradně nebo telefonicky na bezplatné lince 800 108 999. A teď už je na řadě soutěžní otázka pro toho, kdo chce vyhrát doplněk stravy Geladrink Extra na 3 měsíce. Ptám se, před kolika lety se začal vyrábět na základě výzkumu světově uznávaného lékaře a vědce profesora Adama doplněk stravy Geladrink? Za A před 5 lety, za B před 60 lety, a nebo za C před 34 lety? Taková je dnešní otázka a teď už můžete vytáčet číslo 910 260 910. Čekám na prvního volajícího, kdo zkusí odpovědět.
1: Volejte právě teď 910 260 910. Studio Signál Rádia.
0: No a vypadá to, že do našeho studia se teď 4 minuty před 8:30 někdo dovolal. Tady Jirka, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Petr.
0: Petře, já vás zdravím. Tak chcete rovnou odpovídat na otázku, nebo ji chcete slyšet ještě jednou?
2: Já bych rovnou odpověděl.
0: Tak zkuste.
2: Tak já myslím, že to je Cčko.
0: Cčko, 34 let, před 34 lety, že se začal vyrábět doplněk stravy Geladrink.
2: Ano.
0: A je to správně, senzace. Jak jste na tom vy? Máte namáhané klouby prací nebo jste třeba sportovec?
2: Já užívám nějaké léky a doktor mi právě doporučil takovou kombinaci těch procesů náhradních, takže se to hodí.
0: No tak výborně, to jsem rád, že zase další Geladrink poputuje do těch správných rukou. No tak ať vás klouby nebolí, ještě nezavěšujte a gratuluju. Naslyšenou.
2: Díky.
0: Tak další Geladrink máme rozdaný, ale nebojte, zase zítra touto dobou budete moci opět zkusit své štěstí. Určitě se na detaily koukněte na náš web signalradio.cz.

0: Dvě minuty po půl deváté nám na Signál Rádio dospíval Stevie Wonder, za chvíli už Bananarama, Texas anebo Pet Shop Boys.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nehodu máme hlášenou z dálnice D1 na 25. kilometru ve směru na Prahu, tady se zdržíte v koloně. Porouchané vozidlo překáží na D11 na 4. kilometru ve směru na Prahu a na D2 se na 4. kilometru ve směru na Brno tvoří kolona, dlouhá je aktuálně kolem 4 kilometrů, takže čekejte i tady zdržení. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu.

Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Kdybyste teď vyrazili na naši nejvyšší horu Sněžku, tak zjistíte, že je v obležení energetiků. Ti tam totiž už několik dní vyměňují elektrické kabely. Ty nové by totiž měly být mnohem odolnější vůči extrémnímu počasí, které tady vládne. To pomůže zajistit jak spolehlivost dodávek elektrické energie, tak i vyšší bezpečnost. I když Krkonoše nejsou až tak vysoké, tak tady vládne skutečně počasí, které je spíš běžné ve velehorách. Technici tady do země postupně položí téměř půl kilometru nových kabelů. Jejich práce by ale neměla výrazně omezit turisty, kteří na Sněžku míří. Hotovo má být do konce měsíce září.

0: Přeju vám hezkou středu se Signál rádiem. Dnes nás čeká ze začátku jasno až polojasno. Místy se udrží ranní mlhy, ale postupně se začne zatahovat a odpoledne se od severozápadu přidají i přeháňky a déšť. Lokálně nejsou vyloučené ani bouřky. Ještě před příchodem fronty dnes naměříme 22 až 27 stupňů. Zítra už bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky a bude chladněji. Ve čtvrtek naměříme 16 až 21 stupňů a velmi podobně bude vypadat i pátek. Oblačno až polojasno, přechodně zataženo s občasnými přeháňkami a v pátek naměříme 17 až 22 stupňů. Sobota pak bude slunečná s teplotami do 23 stupňů, v neděli se začne znovu zatahovat a naměříme do 22 stupňů. Tak uvidíme, jak rychle letos přijde podzim.
1: Největší hity 80. let vám na Signál Rádiu hrajeme už

0: Ráno na Signál Rádiu pokračuje také se skupinou Pet Shop Boys. Za chvíli zaspívá Roy Orbison nebo Dan Warwick, ale teď ještě pozvánka pro ty, kdo rádi jezdí vlakem a zároveň čtou knihy. Dnes a zítra totiž můžete tyhle činnosti spojit na festivalu Čtení ve vlaku. Víc nám prozradí kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, už po 13. máme možnost zaposlouchat se do autorského čtení ve vlaku. Přesně, to je totiž hlavní náplň festivalu, na kterém přední čeští spisovatelé čtou ze svých knih cestujícím. Festival tak náhodným lidem i fanouškům literatury zprostředkovává díla současných českých autorů. Tak a teď kdy a v jakých vlacích máme možnost se zaposlouchat do autorské četby? Tak například spisovatelka Lucie Ortega dnes čte ve vlaku na trati z Prahy do Lysé nad Labem. Na Kristýnu Hlaváčkovou pak narazíme v osobním vlaku mezi Českým Brodem a Prahou. Pokud to dnes náhodou prošvihnete, tak možnost máte i zítra. Zítra na spisovatele a jejich díla můžete narazit například na tratích z Prahy do Českého Brodu, Řevnice nebo Benešova u Prahy. Festival bude slavnostně ukončen zítra odpoledne v knihkupectví Luxor na pražském hlavním nádraží. Tak šťastnou cestu vlakem a pěkný poslech autorského čtení přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Milovníci reality show se dnes dočkají. Na streamovací platformu Prima Plus vstupuje třetí řada nejúspěšnější show současnosti Zrádci. Opět se můžeme těšit na soutěžící, jejich intriky a také průvodce Vojtu Kotka jako hradního pána. Reality show Zrádci se odehrává na hradě Křivoklát ve středních Čechách. Díky tomuto pořadu se v posledních letech také zvýšila jeho návštěvnost, ale vypadá to, že další řada už se tady točit nebude. Hrad totiž potřebuje velkou rekonstrukci a tak se budou opravovat střechy, dělat nová fasáda, schodiště a další nutné opravy. To ale nic nemění na tom, že aktuální řada reality show Zrádci startuje právě dnes na Prima Plus a v běžném vysílání na Primě se objeví v neděli 20. září. Více se o tom dočtete na našem webu signalradio.cz, kde najdete i profily jednotlivých soutěžících.
1: Je tu nový den.

0: Příjemnou tečku za dnešním ránem na Signál Rádio nám udělala Dion Verwick a teď před 9 hodinou už se mnou ve studiu opět Lucka.
1: Ano, hezky Luci. Hrajem, musím říct.
0: No rozhodně. Myslíš si, že existuje skutečná láska?
1: No, to je, tyjo, ty otázka. Chceš takhle filozofovat,
0: jo? Já vím, po ránu, viď?
1: No. Po ránu, no to nevím, to je na dlouhou debatu, dobře, tak, to se nedá takhle
0: Tak já budu pokračovat, jo. Ono totiž teďko sociálními sítěmi proletěl příběh pána, který v 79 letech vystudoval kosmetickou školu a to s jedním cílem. Chtěl se naučit upravovat vlasy a líčit svoji manželku, která přicházela o zrak.

0: v tom já se vidím a cítím, se na konci pracovního týdne cítí úplně vyčerpaná a spousta z nás, a v tom se taky vidím, myslí na práci, i když mají volno.
1: No, to jsme na tom úplně stejně.
0: Že jo, já myslím, že úplně všichni to takhle máme. Ale ne polovina zaměstnanců v Česku.
1: Teď budeme myslet i na hudbu z další hodiny. Osmdesátky nám třeba nabídnou Modern Talking Pretenders anebo Umberto Tozzi.
2: Signál Rádio doprava.
1: Osobní a nákladní auto jsou v sobě na silnici 114 u Hostomic na Berounsku. Projdete tady s opatrností. Další kamion s osobákem se srazili v Mladé Boleslavi na silnici 16 na úrovni obchodního centra ve směru Nejčín a v dlouhé koloně se zdržíte na D1 kvůli nehodě na 25. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Dalším hostem v našem studiu bude zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Je také velkým milovníkem čaje, zatímco jeho žena dává přednost kávě. Bude nás zajímat, jak tenhle souboj oblíbených nápojů u nich doma vypadá. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a o jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem Trému. Nenechte si ujít rozhovor Lucie Sinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové dopoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V říjnových komunálních volbách kandiduje řada celostátních politiků. Někteří ale přiznávají, že pokud uspějí, mandátu se vzdají. Týká se to například ministrů Petra Macinky a Aleše Juchelky. Na kandidátkách jsou ale i další známé tváře z celostátní politiky, například Jana Černochová. Podle politologa může být důvodem takové kandidatury hlavně podpora kandidátní listiny a přilákání voličů. Právě proto někteří kandidáti do zastupitelstev podle něj míří spíš formálně. Premiér Andrej Babiš nemá podle 3/5 Čechů v případě prezidentské kandidatury šanci na úspěch. Téměř čtvrtina lidí si myslí, že by zvítězil. Vyplývá to z

0: aktuálního průzkumu agentury Median. Polovina zaměstnanců se na konci pracovního týdne cítí úplně vyčerpaná, alespoň to ukázal průzkum společnosti Edenred. Téměř pětina je vyčerpaná každý den a třetina považuje pracovní tempo za dlouhodobě neudržitelné. Více než polovina lidí navíc myslí na práci i mimo pracovní dobu.
1: Co se děje v regionu?
2: I dnes je možné v ulicích Prahy narazit na filmový štáb Netflixu. S natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství se přesouvá tentokrát na Letnou. Dnes se bude natáčet u Letenského zámečku. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Fotbalisté Tottenhamu prohráli ve třetím kole ligového poháru 1-3 v Liverpoolu a prodloužili své čekání na výhru na 4 zápasy. V rámci londýnského klubu nebyl poprvé v sezóně český golman Antonín Kinský. Chytal totiž jeho slovenský náhradník Martin Dúbravka.
1: Signál rádio, počasí.
0: Zpočátku čekáme jasno nebo polojasno a postupně až oblačno a ojediněle i mlhy. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky, déšť a lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Dnešní nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Jirka Svoboda.
1: Signál rádio.
3: Dobré dopoledne, už bylo 9 hodin a vyladíte vlny Signál rádia. Je 16. září, což byl v roce 1984 den, kdy se v americké televizi objevil seriál Miami Vice a v něm i píseň Phila Collinse In The Air Tonight, kterou znáte i z našeho vysílání. Když s námi zůstanete dál, dozvíte se i jiné zajímavosti z hudební historie. Jsem Jirka Svoboda a dál všem přeju hezký poslech.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Předeční dopoledne se na Signál Rádiu pomalu rozjíždí. Kolega Lukáš Bláha pro nás připravil několik zajímavostí z hudební historie, které mají společné datum 16. září.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod míříme za 16. zářím 1984. V něm americká televize NBC poprvé vysílala akční seriál Miami Vice s Donem Johnsonem v hlavní roli. Hudbu k němu složil český rodák Jan Hammer a vynesla mu dvě ceny Grammy.

Po proudu času plujeme dál jen o 12 měsíců, tedy do letopočtu 1985. Britka Kate Bush vydala tehdy své páté studiové album Hounds of Love, obsahující mimo jiné trvalku Running Up Dead Hill. Tu díky seriálu Stranger Things znají i vaše ratolesti.

Končíme přesně před 20 roky. Bob Dylan ve svých 65 letech šel do čela amerického žebříčku Billboard s deskou nazvanou Modern Times. To z legendárního písničkáře učinilo nejstaršího interpreta, kterému se kdy něco podobného povedlo.

0: jste se Signál rádiem, už dnes se můžete na našich vlnách těšit na další zajímavý rozhovor. Hostem v našem studiu bude tentokrát zpěvák, muzikant a herec Tomáš Klus. Málo kdo ví, že býval pětibojařem, a tak se ho zeptáme, jestli ještě sportuje a jaký má v současnosti vztah k pohybu. Je také velkým milovníkem čaje, zatímco jeho žena dává přednost kávě. Bude nás tedy zajímat, jak tenhle souboj oblíbených nápojů u nich doma vypadá. Zjistíme, co po něm zdědili jeho děti, a povídat si budeme také o zahradničení a jeho zálibě v chovu slepic. Samozřejmě se také zeptáme, jestli mívá i po tolika letech před koncertem Trému, tak si nenechte ujít rozhovor Lucky Sinkové s Tomášem Klusem u nás na Signál rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce, a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
2: 80.
1: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů, a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Elton John a jeho Nikita ve středu dopoledne na Signál Rádiu. Už se tady chystá Suzy Quattro nebo Milli Vanilli, ale ještě nám kolega Luboš Dvořák připomene jedno veteránské výročí.
1: Starý, ale krásný. Takový je motoristický podzim. Veteránská sezóna v září vrcholí, protože pak posádka v autech bez střech a na motocyklech začíná být poněkud chladno. Byl jsem přímo účasten jako divák i moderátor dvou akcí, nejprve Škoda Tour s 250 auty a později Oldtimer Bohemia Rally, kde v setinové soutěži bojovala podle možností necelá stovka vozidel, včetně motocyklů. Mezi nimi i auta, která nás trápila nedokonalostí s přezdívkou Dodo, tedy dodělej doma. Škodovky řady 105 a 120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v osmdesátkách a o co zavrhovanější v devadesátkách, o to více se nad nimi dnes rozplýváme a dojímáme, když se naleštěné objeví na některé veteránské přehlídce. Připomínáme proto, že je 50. výročí jejich představení na brněnském veletrhu v roce 1976. Mimo sezonu je můžete obdivovat muzeu u Benešova, v Čerčanech, Trutnově nebo v hlavním stanu okříleného šípu, kde se už za AZNP nestydí ve Škoda muzeu přímo v Mladé Boleslavi. Z garáže zdraví Luboš Dvořák.

0: Jsem hrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný zářijový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Státní rozpočet na příští rok počítá se schodkem 389 miliard korun. Jen pro představu, kdyby se celý rozpočet zmenšil na 1 000 korun, přes 400 korun by připadlo na sociální výdaje, tedy hlavně důchody a dávky. Dalších 51 korun by spolkly úroky ze státního dluhu a více než stovku školství. Po včerejším zásahu policie v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny ale propustila a nikoho neobvinila. Případ souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Zásah dozoruje vrchní státní zastupitelství v Praze. Rostoucí ceny energií mohou podle velkých průmyslových podniků vést až k zavírání některých provozů. Nejvíc ohrožené jsou energeticky náročné obory, jako ocelářství, chemický průmysl, sklářství nebo výroba stavebnin. Ostravská huť teď za plyn platí až 73 milionů korun ročně, dvojnásobek oproti jaru. Vláda připravuje opatření na pomoc firmám, mimo jiné zastropování cen elektřiny a plynu.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunel bus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunel bus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce pak po 6 minutách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole. Zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. Připomeňme, že 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci kliční kosti. Zlomený měl i krční obratel a také prodělal otřes mozku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jasno až polojasno, ale postupně oblačno. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer budou na západě a severozápadě Čech srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu 80.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu bývalý sportovec, nebo já nevím, jestli ještě i současný, herec, zpěvák Tomáš Klus.
2: Dobré
1: To máte jedno, klidně.
2: Dobré všechno. Dobrý den.
1: Ještě sportujete, Tome?
2: Velmi příležitostně. Spíš se věnuju vždycky před Vánoci jenom takovému bojovému umění kynutí, kdy značně přibírám a jsem schopen opravdu jako být poctivý v té přípravě. Snažím se běhat, protože můj syn je zarputilý fotbalista a snažím se s ním držet krok. Fotbal hrát neumím, na to jsem fakt levej a nevím, po kom to má on, ale je v tom dobrý. Ale v tom běhu jsem jako za frajera, protože ho ještě předběhnu, svého 9letého syna. A pak ještě dělám takový, jako cvičím jogu, takovou tam pseudo-jogu, 5 Tibeťanů. Mm-hmm. A do toho ještě mám takový buddhistický cvičení, takový prostrace, což jsou jako poklony, které jsou ale takový celotělový poklony, což je poměrně jako záhul na tělo a velmi zdravý. Jeho svatost Dalaj Lama je dělá do dnes a to je mu 90 a pořád cvičí a mě to strašně překvapilo, když jsem byl v Indii, tak tam se chodí takový kóry, což jsou takový posvátný kola a většinou je to okolo kláštera, takže je to třeba 1,5 km takhle vycházka a vždycky je tam pak místo, kde se dělají ty poklony. Já jsem vždycky předbíhal takový ty staříčký Tibeťany, který tam točili těma mlínkama a pak jsem dělal ty poklony a oni pak došli na to místo, tyhle ty lidi prostě voholi, oni mi pak hrozně natrhli při těch poklonách, protože jak to dělali celý život, prostě tak ta jejich fyzička a pak jsem se jich ptal a ono jim opravdu bylo všem třeba přes 90 a pořád mají skvělou fyzičku, takže jako nechodím třeba do posilovny, nechodím už nějak jako strukturovaně třeba si zaplavat nebo tak, ale jsem příležitostný sportovec.
1: Když mluvíte o těch poklonách, tak jsem si to představila, že to je takový cvičení břišáků skoro, ne?
2: Jo, no ono tam zapojete úplně celé tělo. Zvídavý posluchač, kdyby chtěl, tak si to může vyhledat na internetě. Ono, ten pohyb je opravdu strašně komplexní. Já jsem ho dokonce konzultoval s jedním kamarádem, který vede jako cvičení a dělá taky ty kruhové tréninky a tyhle ty věci. A on říkal, že to je jako super.
1: A vy jste začínala s moderním pětibojem. Mm-hmm. Kdo vás k tomu dovedl? Rodiče nebo vy sám?
2: Moje cesta vedla přes hokej, protože já jsem z Třince. A v Třinci, kdyby byl nějaký chlapec, který neskusil alespoň chvíli hrát hokej, tak by byl minimálně připraven o občanství třinecký. Takže i já jsem tam byl přihlášen do hokejové přípravky, ale velmi záhy jsem pochopil, že to není můj sport, protože já jsem ještě pořád brusil se židličkou a všichni ostatní už byli bez zdržení. A pak jsem se nenaučil vlastně brzdit jinak než o mantinel, takže mi taktně bylo naznačeno, že tohle není moje cesta, ale každou středu jsme chodili na gymnastiku a plavání s tou hokejovou přípravkou, že tam to berou fakt jako vážně. A bylo mi řečeno, že mám obrovský cit pro vodu. A začalo mě to bavit, začal jsem v tom být dobrý. Mm-hmm. Pak když mi bylo, myslím, 9 let, tak do Třince přišel Ivo Konvička, což byl tamní rodák, který ale do té doby pak bydlel v Banské Bystrici. A byl to bývalý pětibojař. A ten právě hledal mladé začínající sportovce, kteří by byli schopní kombinovat plavání a běh. A já jsem shodou okolností byl ideální, protože jsem chodil na atletickou školu a běhal jsem dlouhý tratě a do toho jsem plaval, takže to je pro ten moderní pětiboj nejlepší investice pro to dítě, protože ty fyzické disciplíny na těchto jako stojí, ty technické se jako naučíte, kromě mě. Já jsem se nikdy nenaučil střílet, že jsem hrozný nervák a nebo trémista. Nebo
1: nevypadáte.
2: Ale přitom, když mi jde o nějaký ten výkon, což u té střelby jde, a tak se mi prostě, jak mám tělo v tenzi a to u té střelby dopadá, takže třeba netrefíte ten terč potom, nebo trefíte
1: takže
2: do jiného.
1: Takže jste nadával třeba i zprostě.
2: Ne, to ne, já jsem byl tak jako tak uzavřený v té trémě, že já jsem byl fakt, nedělalo mi to dobře, no, ale to nevadí, jako pak jsem dobře běžel a dobře plaval. Takže skrze tyhle ty dvě svoje oblíbené disciplíny jsem se pak dostal k pětiboji a vlastně jsem byl prvním zakládajícím členem moderní pětibojařského kroužku v Třinci.
1: Dá se říct, že vám ten sport pomohl i v muzice?
2: Já myslím, tak určitě. protože i když se kolikrát chystáte a máte pocit, že jste nejlíp připravená na ty závody, tak oni prostě občas nemusí dopadnout. Dalo mi to nějakou poctivost, možná až příliš soutěživosti, se kterou jsem jako dlouho bojoval a teď už jí snad nemám tolik, ale já mám rád sport, ale nemám rád soutěž, protože soutěž dělá prostě první a poslední a vytváří ty rozdíly a ty si myslím, že v dnešní době mají mít co nejmenší prostor mezi náma. Myslím si, že bychom se se měli primárně jako soustředit na to, abychom spolu uměli spolupracovat, protože díky tomu se vyvinuly všechny tyhle ty věci, které tady máme. Jo, samozřejmě, ta soutěživost pak vylepšuje ty jednotlivé věci, ale bez spolupráce a bez nějaký týmové hry bychom nebyli tím, čím jsme.
1: Tomáš Klus na Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádio se stále povídáme s Tomášem Klusem. Není to tak dlouho, co jsme se potkali v jedné pražské čajovně. A mně přišlo, že vám tohle prostředí docela sedí. Máte rád taková klidná místa?
2: Já hlavně miluju čaj. Já jsem obrovským fanouškem Camellia sinensis, což je jediný list, ze kterého pochází prostě tolik druhů čaje. A pro mě čaj je forma meditace a já rád piju čaj takovým tím způsobem rituální přípravy, jako kdy opravdu si vymezím ten čas během toho dne a aspoň jednou za den si dopřeju dobrý šálek čaje a zpomalím a vychutnávám si chuť, která mi připomíná velkou úctu k životu, k přírodě a k tomu, že v momentě, kdy člověk si dá čas pro sebe, alespoň chvíli během toho dne, tak nemá potřebu se dál přesvědčovat svý okolí o tom, že musí být něčím větším, něčím lepším, něčím silnějším, než je. A pro mě čaj je v tomhle tom jako strašně symbolický, protože on vám nikdy nebude chutnat, když ho pijete rychle. Čaj se, a to jako já mám úctu ke kávě, protože moje žena je velká kavařka, ale kávu můžete exnout. Jak to dělá Italové, to se mi vždycky líbilo v Římě, oni vždycky jenom přiběhnou do tý, dají si to malinký kafičko a jdou dál. To s čajem udělat nemůžete prostě. Čaj po vás chce čas a on ho po vás chce, ale chce ho po vás proto, aby vám ho mohl hodně dát. Takže já jsem ctitelem čaje a mám strašně rád čajovny, strašně rád tam chodím, čtu si tam nebo jenom tak koukám prostě a piju rád. A zároveň mě to dostalo jako asi z mnoha jiných závislostí, které jsem měl. Já jsem prostě vyměnil závislost za závislost a tahle ta je příjemnější.
1: Učíte to i rodinu? Děti si taky dávají čaj, manželka občas vynechá kafe.
2: Jo, ale většina čajů, který mi chutnají, tak jí připomínají starý vypraný ponožky nebo nevypraný ponožky a rybinu a já nevím, co všechno a dost mi to znepříjemňuje celý, ale já vlastně je moc nic neučím, já to dělám a stejně to mám třeba i s meditacema nebo s nějakýma takovýma věcma, já nikoho do nikoho nic nenutím prostě a když to někoho zajímá, tak jsem strašně rád samozřejmě, protože se rád podělím o nějaký zkušenosti, o nějaký znalosti a hlavně o ten čaj, protože jako pít pak s někým a diskutovat o tom, tak to je velká moje záliba.
1: Takže umíte vypnout třeba při tom pití čaje, jo? Mm-hmm. Nejde vám pořád hlava celý den, jako máte takový to, že se umíte sklidnit a fakt nepřemýšlet nad něčím.
2: No je to, jako já jsem si to dal jako povinnost vlastně, jako cvičit se v tomhle, protože mysl je dobrý sluha, ale špatný pán a v momentě, kdy vám neustále jako diktuje nějaký jako myšlenky a tohle si neudělal, tohle si udělal málo, tohle si měl udělat takhle a tohle si měl říct, tohle si řekl blbě a tohle si nezaplatil, proč si to nezaplatil, to seš ale blbej a pořád vlastně to tam jede a v momentě, kdy v tom jako žijete furt, tak se brzo zblázníte do toho ještě s tím, co všechno přichází z vnějšku. Všechny ty informace, které většinou jako jsou nastavené tak, aby nás šokovaly, takže většinou nejsou úplně pozitivní. Takže já jsem si jako v rámci nějaké jako hygieny životní a nějakého zachování zdravího rozumu prostě nebo zdravího i těla, vlastně celkového zdraví naordinoval jako pravidelní denní jako vypnutí. Ať už je to tím, že buď ráno vstanu a jdu si zameditovat, anebo tím, že si prostě povinně někde vyhradím čas pro ten čaj. Není to nic, co by mě dělalo jako nepříjemno, že bych si to jako vybojovával. Každý to jako vlastně přijme a myslím si, že to je jako i inspirativní a že dost často se mi stane, aha, no tak jo, tak já si dám s tebou. A vlastně je to fajn, že si najdete čas pak třeba i na druhého člověka, když dáte čas sama sobě. No, to je dobrý.
1: Teď jste mi nahrál, jak teda vypadá takový ideální den Tomáše Kluse, když nekoncertuje?
2: No tak, když mám úplný volno, tak jsem na zahradě. Je to ideální čas pro mě, kdy fakt, jako bohužel toho času teďkom tolik není, ale je to tak, že když ráno můžu vstát a jít do svý jako meditační místnosti a tam si zameditovat, zacvičit, pak se jít okoupat do jezera, pak jít udělat snídaní dětem, odvíst je do školy, pak se vrátit a jít se psem házet frisbee na louku, projít se po lese a pak prostě šudlat v hlíně, to jako
1: miluji. Takže si vás můžeme jako představit s rýčem a motičkou.
2: Jo, jo, jo, no to já to dělám strašně rád, baví mě to. A mám tam slepičky, koukám na slepice, každý říká, je blbý slepice, ale prostě já je miluji, já na ně strašně rád koukám, jsou prostě nejbližší příbuzní ty dinosaura Rexe, jo. Takže já tam tak jako koukám a mám nejradši takový to, když už se jako hodně zapotíte na té zahradě, a pak si jdu dělat ten čaj a pak koukám na to odvedení dílo a jsem s pánem Bohem.
1: Já Tomáš Klus na Signál Rádiu.
0: Posloucháte Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu v tuhle chvíli popí čaj s mlékem. Tomáš Klus, Tomáš, vy ho máte rád, že? Vy jste to říkal nedávno.
2: Jo, mě se smáli ve škole, když všichni tím pohrdali a vysmívali se tomu a já jsem to miloval vždycky.
1: Já taky.
2: Mě to prostě... A pak jsem pochopil, že to je evidentně nějaký moje starý zrození v Indii, kde se všude pije masala čaj, že jo, který je jako vlastně dost často i vařený přímo v tom mlíce. A tam to pijou na každém rohu a já jsem tam toho... Většina lidí, když se vrátí z Indie, tak jsou vyhublí. Já jsem přijel asi o 2 kila nahoru, protože jsem každý den vypil třeba 3 litry tý masaly. Já to miluji. No.
1: Věřím tomu. No, proto mám ráda třeba čaj latte, protože to mi evokuje právě ten klasický černý čaj s mlékem.
2: Jo, to je pravda.
1: Vy jste tatínkem 3 dětí. Jak moc vás otcovství změnilo?
2: Já myslím, že absolutně v rámci... nějakého soustředění se čistě na... Já vždycky říkám, že mě děti od sebe střednili. Že jsem měl vždycky pocit, že mám prostě spoustu problémů a že jsou nevyřešitelný. A pak přišly děti a zjistil jsem, že na sebe
1: jinak
2: nemám vůbec čas a že to nevadí. Že vlastně ty problémy vůbec nejsou jako problémy nebo... No a dávají mi hlavně spoustu radosti. A jestli se mi něco prostě v životě podařilo... tak je najít si mou ženu a s ní mít tyhle ty děti, prostě, protože jsou fakt, jako občas říkám, že jsou za odměnu a že za to tak nějak jako nemůžem, ale a že si to prostě udělali takhle sami, protože oni jsou prostě boží, oni jsou jako, a čím jsou starší, já jsem si myslel, že to bude jako, že se budeme jako nějak vzdalovat, jak budou mít ty svoje životy už jako začínat si tam ty svoje příběhy. A mám pocit, že jsme si čím dál tím blíž, jakože, že nějaký ten pocit té důvěry, který mezi náma je a ta tendence jejich sdílet s náma ty příběhy, úplně všechny, až i některý, který vlastně jsem si říkal, že si klidně nechte pro sebe, tak mě to tak strašně baví, jako s nima jít a pozorovat, jak se jim vyvíjí humor, prostě, jak se vyvíjí ty jejich sociální vazby, prostě je to krásný, no. Jsem na něj pyšnej, protože si každý jako razí vlastní cestu úplně vlastním způsobem, přitom ten genetický základ je stejný, ale každý z nich je tak fascinující
1: jiná
2: bytost, originál, přesně tak, no.
1: Pozorujete nějaký talent u nich nebo směr, ať už jde o sport nebo o muziku nebo...
2: No, Alfred je člověk, který na cokoliv sáhne ve sportu, tak mu jde, a to i jako, ale pak jako v momentě, kdy je ten sport zařazený třeba do matematicky, když je matematická olympiáda, tak on je schopný ji vyhrát, prostě protože potřebuje vyhrávat. On je zrozen pro, on je strašně pokorný v úvozovkách. On mi říkal, já jsem v pokoře nejlepší na světě. A má tenhle ten humor, jako jo.
1: No,
2: on mi třeba k narozeninám přál, abych byl jednou tak vtipný jako on. Ale on je opravdu jako mega talentovaný a do toho má ještě matematický myšlení, který nerozumí. Já jsem se naučil hrát šachy kdysi dávno a jen jsem mu to tak jako vysvětlil a od té doby, kdy jsem ho to učil, jsem ho nikdy neporazil. Takže, ale teďkom je, on je fanatik fotbalovej, fakt mu to jde, taky nevím, kde se to v něm vzalo. A holčičky jsou jako můzama políbený hodně, no. To zase Alfred nemá, ten opravdu je tímhletím směrem a holčičky tančej, zpívaj. Teďkom Josefína byla druhá na mistrovství republiky v tanci, ve street danceu, v tom družstvu, no. Jenůvka byla 5., ale ta začala letos prostě, takže jsou fakt jako neuvěřitelný. Do toho obě hrajou na piano, obě zpívaj, obě chtějí hrát prostě divadlo a film. Jako to, co jsme nechtěli, máme. My jsme nechtěli fotbalistů a herečky, no, tak se to povedlo.
1: Jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc.
2: Tak.
1: Umíte si představit, že s vámi třeba jezdí turné, děvčata, že by tam tančila, zpívala s vámi, takový rodinný klan Klusovi, že by teď jezdili
2: po
1: republice.
2: Přemýšlím o tom, že bych tu taneční skupinu pozval, že, protože já jsem, jako mě holčičky právě prosí, abych já netančil nikdy, protože já fakt, jako, já mám tanec na zbroják, já tím ničím lidi, atmosféru, vkus a všechno možný, ale říkal jsem si, že by to byla i pro mě jako hezká výzva, že to je takový, jako, všichni to dělají, jo, všichni mají ty chorošky a já, který jsem na to fakt blbej, tak by v tomhletom to mohlo být alespoň trošku jako zábavný a mohla by to být ta výzva. Ale no, uvidíme, kudy nás to povede. No, třeba dojde na nějaký duety, to já nevím. Jako když budou chtít oni, já do toho rozhodně nikoho tlačit nebudu.
1: Jo, je to zdravý vnímání, ale mně by se to třeba líbilo. Jo, protože jsem si vzpomněla na Karla Gotta, když na jeho úplně posledním koncertě a možná, že i na některých předešlých, tančila jeho dcera a druhá s ním zpívala, tak to bylo moc pěkný. Mm-hmm.
2: Jo, jako samozřejmě, když budou chtít, tak jsem tomu samozřejmě otevřený.
1: Naším hostem na Signál Rádiu je Tomáš Klus.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu dneska je veselo, protože tady máme nejenom muzikanta, herce, ale já bych řekla taky člověka, který má velký smysl pro humor, a tím je Tomáš Klus. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Tome, vy jste si k narozeninám letos nadělil několik dárků, nebo respektive se o to postarali vaši manažeři, ale taky máte projekt na Kampě a s tím vlastně souvisí to, co jste taky říkal před malým okamžikem, že nerad tančíte, a právě v tom projektu se tančit mělo.
2: Ano, já jsem dostal nabídku hrát na letní scéně muzea Kampa muzikálu Klan Baťa, a to, že to je muzikál, právě jsem se dozvěděl až po tom, co jsem nadšeně vykřikl, že tam chci hrát, a protože ještě jsem se to dozvěděl cestou do Zlína ve vlaku, takže to bylo celý takový symbolický. A když mi pak řekli, že to je muzikál, tak já jsem řekl, to vám nemůžu udělat prostě, protože bych vám to zničil celý. Stalo by se z toho taková jako estráda podivná, protože já fakt jako tanečně nadán nejsem ani trošku. Ale pak mi vyšli vstříc, protože se alternujeme s Danem Krejčíkem, který to má podobně jako já, nebo dost stejně vlastně. Takže se role Antonína Bati, nebo Jana Antonína Bati, uspůsobila tak, že tolik netančí, ale my jsme s Danem založili protitaneční odbory, ale bohužel se nám stalo, že občas na těch zkouškách nejsme spolu a jsme oslabeni, a choreografové nám vyhrůžují tím, že naše děti nebudou moc vystudovat, když nebudeme tančit, takže několik malých choreografických krůčků tam máme a není to hezký.
1: Já si myslím, že oni by vás nepustili. Jo,
2: ne, je to, já jsem tam tak šťastný, protože vidím tolik talentovaných mladých lidí, já jsem tam nejstarší a vidím tolik talentovaných...
1: Nejstarší ve 40.
2: Tolik talentovaných mladých lidí, kteří opravdu na co sáhnou, to jim jde, skvěle zpívají, fantasticky tančej a do toho všeho jsou jako... hrozně pokorný vůči tomu celku, vůči tomu kolektivu, vůči tomu dílu, vůči umění jako takovýmu. A moc mě těší to téma, protože si myslím, že v dnešní době by bylo takových Baťů moc potřeba. Lidí, kteří mají hodně peněz a mají takovýhle sociální cítění a většinu svého majetku investují do toho, aby bylo lépe skutečně té společnosti, nejenom jim. To je velmi inspirativní.
1: A jsou altruisti a vizionáři v podstatě.
2: Přesně tak.
1: Jo. Co je vám bližší, nebo v čem se cítíte líp? A nebo je to dobře, že je to propojený v tom muzikálu, to herectví i ten zpěv?
2: Je to asi jedno. Protože já jsem svobodnější samozřejmě, když jsem na pódiu sám za sebe se svýma písničkama. A vždycky jsem měl trošku problém s tím zpívat jako cizí písničky, protože to vždycky zkazím nějakým způsobem. Proto taky první muzikál, ve kterým jsem hrál, tak jsme si s Honzou Svirákem napsali spolu. Ale já si do toho herectví chodím jako odpočívat od nějaký zodpovědnosti nebo od toho přímýho fokusu na mě, jako na moji osobnost, a můžu se schovat do té role. To mě jako baví, že si tam jako spočnu, ale to, kde jsem víc, tak více jsem na pódium se svýma písničkama.
1: Jo, ale to jste mi připomněl. Vlastně jste díky tomu mě navedl na myšlenku, protože jsem kdysi hrála v Ochotnickém divadle asi 2 roky a zároveň moderuji akce, že jo? A teď vlastně, když moderuju tu akci, tak všichni se dívají na mě. Přesně jak říkáte, ten fokus je upřen na jednoho člověka. Kdežto, když jsme hráli to divadlo, tak se to tam rozmělnilo. A já jsem cítila, že když něco pokazím jako moderátor, prostě všichni to ví. Říkala jsem si, když něco pokazím v tom týmu, tak oni mě zachrání nebo se to nějak schová.
2: Jo,
1: takže
2: jo,
1: je to ono.
2: Jo. Je to dobrý si občas odpočinout v tom týmovém sportu. Prostě. Fajn.
1: Máte ještě trému? Paní Bohdalová říká, já nemám trému, ale mám tam něco, co mě jako že jí to není jedno vlastně.
2: Jo.
1: Ale vyloženě, že by trpěla trémou, že to ne.
2: Tak to já jo. 5-10 minut do vystoupení je vždycky fakt jako nekonečných, kdy jako se koukáte, jestli tam jako jsou ty lidi a teď jako jaký jsou a jestli to všechno jako řeknu dobře, nebo no prostě a zaplať pámu za to, znamená to, že mi na tom záleží.
1: A máte připravený fóry, anebo jedete spontánně?
2: Já si neumím připravit fóry. Já když si to připravím, tak to vždycky dopadne hrozně. Ale jako párkrát jsem to zkusil a samozřejmě to pak jsem musel vyimprovizovat celý. No.
1: A když po koncertě všechno utichne, teď máte klid a čas pro sebe, je to takový ten pocit štěstí, že to vlastně dobře dopadlo všechno?
2: Jo. Já mám po koncertě většinou problém, že se mi nechce ten koncert končit. Mně se vždycky chce hrát. Mně jako vždycky je nejhorší ten první okamžik toho, když jako musíte zjistit, jak jsou ty lidi naladěný. A většinou ty lidi přijdou na ten koncert, protože vás chtějí slyšet a vidět, takže jsou skvěle naladěný. Takže se tahle ta obava okamžitě přelne v to, že já nechci, aby jsme se museli loučit někdy. Takže jako euforie je, ale zároveň smutek z toho, že už to není.
1: Tomáš Klus byl naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuju za pozvání. Ať se daří nám všem.
0: Posloucháte Signál Rádiu.

0: Dobré středeční odpoledne vám se tedy u signálu přáli i Simply Red. 11. hodina se nezadržitelně blíží, máme jí tu za 4 minuty, s ní Lucku Sinkovou, nesoucí aktuální zprávy a dál jen ty největší osmdesátkové pecky v podání UB40, Samanty Fox nebo Krále Popu.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jak to vypadá v provozu, D8, 43. kilometr ve směru hlavní město, tam se nám potkala dvě nákladní vozidla a na D1 spozorněte mezi 202. a 196. kilometrem ve směru na Prahu, protože tam se tvoří kolona vozidel v úseku 6 kilometrů. Takže vemte to pokud možno jinudy. Klidnou cestu.

0: schází rodina a přátelé a také veřejnost, aby se naposledy rozloučili se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Připomeňme, že spoluzakladatel Jojo Bandu zemřel 6. září po těžké nemoci ve věku 80 let. Obřad začíná právě teď. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhuje společný evropský mechanismus pro reakci na hybridní hrozby, například dronové incidenty, sabotáže nebo kybernetické útoky. Podle ní je potřeba jasně stanovit, jak má Evropská unie v podobných případech postupovat.
1: Co se děje v regionu?
2: Ještě letos začne ředitelství silnic a dálnic s přestavbou mostu přes Poučernický rybník na Pražském okruhu. Původní konstrukce mostu půjde k zemi a vznikne tu stavba nová, která bude šestipruhová. Práce by měly trvat 15 měsíců. Podle už podepsané smlouvy zakázka vyjde na 1,48 miliardy korun. Během stavby bude nutné počítat s dopravními komplikacemi. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy s domácí Itálií 1-3, přestože získali první set úřadujícím mistrům světa, podlehli už po 12. za sebou. Italové navíc nastříleli 14 S, Češi jen 2. O výchozí pozici pro osmifinále budou Češi hrát dnes se Slovinskem.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek bude polojasný až oblačný. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku počítejme s deštěm a přeháňkami, lokálně i bouřkami. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu Lukáš Bláha a 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Ano, je mi ctí být s vámi. Ode mě jedna novinka, kterou pro strávníky zavádí některé restaurace. Detaily zanedlouho, hned teď Michael Jackson, i když song Bad. Tak všem dobré dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Středeční dopolední signál si dáváte a pokud už spřádáte plány, do jaké restaurace si vyrazíte na obídek, tak snad nebudete překvapeni novými pravidly, která zavedla některá stravovací zařízení. Jde o časové limity, jimiž určují, jak dlouhou dobu mohou návštěvníci u stolu strávit. Bojují tím proti dlouhému vysedávání nad jídlem či nápojem, což může vést k blokování místa ostatním hostům. Tento trend časově omezeného stolování se z největších světových metropolí postupně šíří i do běžných českých měst. Omezení doby sezení u stolu má restauracím zajistit mimo jiné vyšší obraty během nejfrekventovanějších časů, které pomůžou pokrýt rostoucí náklady. Ve většině případů se jedná o 1 až 2 hodiny. Pokud by host odmítl tento limit respektovat a trval na tom, že chce v restauraci zůstat, číšníci mu zpravidla nejdříve nabídnou alternativní řešení, tím může být například přesun k baru. Při pokračování konfliktu obvykle přichází výzva k opuštění prostoru či případné přivolání policistů. Souhlasíte?

0: 6 minut nám chybí do půl 12 za námi na signálu John Wade, Missing You, a pokud vám schází ve vaší sbírce nějaký pěkný obrázek, tak je možnost to dneska hezky dohnat, protože 16. září je dnem sbírání kamenů, což je ideální příležitost vyjít se ven do přírody, má být hezky a navíc objevovat zajímavé tvary, barvy nebo geologické úkazy kamenů. Tak držím palce, ať se vám nějaký hezký povede najít, případně klidně pošlete jeho obrázek do naší mobilní aplikace a já vám k tomu za chvilku budu hrát další osmdesátky, Viděk anebo Black.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které

Zaznívá parta vidějek, máte stále ještě ten správný dopolední signál a fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zapakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí od 18.45 v arménské metropoli proti Araratu Arménie, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Držíme palce, aby vítězství dopadlo i tentokrát a chystáme pro vás též další novinky, nejen ty sportovní, do zpráv celou. Nenechte si ji ujít.

0: Show musí pokračovat stejně jako další program Signálu. Za 3 minuty je tu 12. hodina, to znamená, že pro vás chystáme polední zprávy, které připravila Lucka Sinková. No a po nich se můžete těšit na Paula Simona i Rejže nebo Rob, zkrátka ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak to jezdí na Pražském okruhu, 60. kilometr ve směru D1, máme nehodu osobního vozidla s nákladním a bouralo se i v Brně v Jedovnické ulici, kde došlo ke střetu 2 osobních aut. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Lucie Sinková. Andrej Babiš v Sofii jedná s bulharským premiérem Rumenem Radevem. Debatují o možném nákupu českých letounů Skyfox a o možnosti zablokovat systém emisních povolenek. Na pražském letišti Václava Havla se tvoří i několika hodinové fronty při pasových kontrolách cestujících ze zemí mimo Evropskou unii. Problémy způsobuje nový systém EES, který při vstupu do schengenského prostoru zaznamenává biometrické údaje. Kvůli dlouhému čekání si na systém stěžují cestující i letecké společnosti. Německo má před začátkem topné sezóny nezvykle málo plynu v zásobnících. Naplněné jsou jen zhruba z 56%, což je nejméně za posledních 15 let. Pokud budou Němci muset v zimě plyn ve velkém dokupovat, může to podle odborníků zvýšit jeho cenu nejen v Německu, ale i u nás v Česku. Evropská unie navrhuje zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Děti do 15 let by si pak mohly založit účet jen se souhlasem rodičů. Návrh pravidel představí Evropská komise ve čtvrtek. Podle Ursuly von der Leyenové by nově měly platformy prokázat, že jsou pro děti bezpečné.
1: Co se děje v regionu?
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: První kolo hokejové Tipsport Extraligy dnes bude kompletní. Program dnešních zápasů zná Petr Flintovič.
3: Po předehrávce mezi Karlovými Vary a Třincem se dnes hraje 6 zápasů. 4 z nich začínají v 17:30. Plzeň hostí Liberec a Vítkovice Kladno. České Budějovice hrají s Mladou Boleslaví a Litvínov s Brněnskou Kometou. 18 hodin pak Pardubice přivítají Hradec Králové a Olomouc Spartu.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek bude polojasný až oblačný. Během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku počítejme s deštěm a přeháňkami, lokálně i bouřkami. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky ustávat. Teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Na signálu Lukáš Bláha a 80.
1: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. No já už vám 3:12 přeju pokud možno skvělé středeční odpoledne Ludmilám, tak i dnes všechno nejlepší k svátku. No a za pár chvil se vydáme do Brna, protože jeho moravská metropole by se měla dočkat nové atrakce.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: vlnách signálu už plujeme středečním odpolednem a vydáváme se směr Jižní Morava. Tamní metropole, čili Brno, by se totiž mělo dočkat nové atrakce. Na zdejším výstavišti vznikne veřejné akvárium, které má být dokonce jedním z největších v Evropě. Hlavní oceánská nádrž bude mít objem 2,5 milionu litrů vody. Unikátnost chystaného projektu nám přiblíží jeho ředitel William Juriš.
1: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
0: V pavilonuce na brněnském výstavišti tak vznikne přibližně 100 akvárií a vodních nádrží. Obdivovat bychom tam mohli až 400 tisíc živočichů. Stavba začne příští rok a hotovo by mělo být v roce 2028. Držíme pěsti, aby to klaplo.

0: Krátce před půl jednou jsme si na Signál rádiu zkontrolovali reflexy s osmdesátkovými klasiky Duran Duran a jiná hvězda téhle dekády, zpěvačka Cyndi Lauper, má důvod k oslavě. Uplynulo totiž přesně 40 let, co tahle americká zpěvačka vyslala do světa své druhé slavné studiové LPčko nazvané True Colors. A tak se sluší ho připomenout speciální rozšířenou edicí. Více o ní zjistíte, když kliknete na záložku hudební zajímavosti na našem webu signalradio.cz. Dobré odpoledne.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Radio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

0: Z odpoledního signálu jsme si hráli partu Chicago a vracíme se teď zpátky domů, protože Bzenecké vinobraní letos nabídne něco navíc. Podrobnosti nese kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Ve dnech 18. a 19. září proběhne na nádvoří před Bzeneckým zámeckým parkem velká veřejná degustace vína, která nabídne rekordních 795 hodnocených vín od 690 vinařství přihlášených do národní soutěže vín Slovácké vinařské podoblasti. Tato jedinečná degustace je součástí tradičního bzeneckého vinobraní, které nabízí bohatý kulturní program po celém městě, stánky s občerstvením i kolotoče. Pro návštěvníky je připraven pestrý dvoudenní program plný výborného vína, živé cymbálovky i zábavy pro celé rodiny. Vstupné na samotnou akci se neplatí, hradí se pouze sklenička a jednotlivé degustační vzorky podle ceníku v katalogu. Speciální prohlídky zámeckých sklepů začínají na recepci zámeckého vinařství Bzenec a jsou zdarma. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Pevně věřím, že máte takový perfektní den, jako o něm ve vysílání Signálu zpívala hromada různých umělců v písni, kterou složil Lou Reed, to Lucka Synková. Už je se mnou ve studiu s čerstvými zprávami, protože hodiny za 3 minuty ukáží 13. A pak si dáme pochopitelně to nej, co se urodilo v 80. Aha, či Bonnie Tyler, či Phil Collins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme v Mladé Boleslavi v Jičínské ulici, kde se střetly nákladní vozidlo s osobním a obezřetní. Buďte i na silnici 35, 36. kilometr ve směru Liberec u obce Žďárek. Tam leží předmět na vozovce. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků, jak vyplývá z aktuálního průzkumu. V šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, dnes jednali zástupci Ministerstva obrany, armády, Ministerstva životního prostředí a Šumavského národního parku o koordinaci postupu při likvidaci zátěže. Na místě, kde bylo dříve armádní chemické cvičiště, byla od rána auta armády, hasičů i několik civilních vozů. Ještě dopoledne auta odjela. 8 zemských premiérů Křesťansko-demokratické unie se dnes ve společném prohlášení postavilo za předsedu strany a německého kancléře Friedricha Merce. Aktuálně čelí silnému tlaku. Spekuluje se, že by jej mohli spolustraníci donutit k tomu, aby odešel z funkce.
1: Co se děje v regionu?
2: Až 600 bytů vznikne v areálu bývalé továrny Kohinor v pražských Vršovicích. Odstartoval tu totiž projekt, který toto skoro dvouhektarové území promění v novou část Vršovic a krom bytů nabídne i 30 komerčních prostor, včetně nových cest a zeleně. Industriální historie areálu, včetně památkově chráněných budov a ikonického komína, zůstanou zachované. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že příští rok začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka. Dodejme, že zatímco letos se jede 6 sprintů, tak příští rok počet krátkých sobotních závodů stoupne na 10. A vedle přístavního městského okruhu v Monackém knížectví se sprint poprvé pojede také v Bahrajnu, Austrálii, Japonsku a Abu Zabi.
1: Signál rádio počasí.
0: Během odpoledne bude zpočátku polojasno až oblačno. Postupně se zatáhne a počítejme s deštěm nebo přeháňkami, lokálně i bouřkami. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky ustávat. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na Šumavě okolo 20. Na signálu 80 a Lukáš Bláha.
1: Signál rádio.
3: Přející vám pohodové středeční odpoledne a v následujících okamžicích by měli nastražit své uši příznivci reality show zráci. Dnes je pro ně den D. Zatím třeba Phil Collins. Hezký poslech.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Odpolední signál zní ve vašich přijímačích a milovníci reality show se dnes dočkají na streamovací platformu Prima Plus. Vstupuje třetí řada nejúspěšnější show současnosti Zrádci. Opět se tak můžeme těšit na soutěžící, jejich intriky a taky průvodce Vojtu Kotka jako hradního pána. No a kolega Jirka Svoboda, ten ví další detaily.
1: Reality show Zrádci se odehrává na hradě Křivoklát ve středních Čechách. Díky tomuto pořadu se v posledních letech také zvýšila jeho návštěvnost, ale vypadá to, že další řada už se tady točit nebude. Hrad totiž potřebuje velkou rekonstrukci a tak se budou opravovat střechy, dělat nová fasáda, schodiště a další nutné opravy. To ale nic nemění na tom, že aktuální řada Reality show Zrádci startuje právě dnes na Prima Plus a v běžném vysílání na Primě se objeví v neděli 20. září. Více se o tom dočtete na našem webu signalradio.cz, kde najdete i profily jednotlivých soutěžících.

0: minut chybí do půl druhé a já považuji na Signál Rádiu za nezbytné vám připomenout, že celý tento týden ve spolupráci se společností Orlink přinášíme soutěž o kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink. Tentokrát dokonce můžete vyhrát Geladrink Extra, vylepšenou záležitost. Tak si to nenechte ujít. Zase zítra ráno po 8 hodině číslo je důležité si určitě uložit 910 260 910. Kdo se dovolá jako první a zodpoví správně na otázku, tak je Geladrink jeho. No a za chvíli magneťákový speciál a taky Michael Jackson nebo Spandau Ballet. Hezké odpoledne.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Absolutní trhák Michaela Jacksona střídá v odpoledním signálu speciální deska.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: A tentokrát se naladíme na romantickou notu od formace, která se říká Foreigner. Jistě znáte jejich obrovskou pecku I Wanna Know od Lavis. Do české verze ji přespívala třeba i Jitka Zelenková. Ale těch úspěšných balad měli víc. Tahle dokonce vyšla ještě o 2 roky dříve než zmíněný megahit. A jmenuje se Čekal jsem na dívku jako ty. Waiting for a girl like you. Foreigner.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Ve středečním odpoledním vysílání signálu nás German Jackson a Piazza Dora přenesli téměř ke 14. hodině. Za 4 minuty odbije Lucka Sinková, tak pro vás má to nejnovější, co se událo doma i ve světě. A po zprávách se rozezní Village People, Sandra nebo Baltimora. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to teď vypadá na tuzemských silnicích? Velmi pozorní buďte v Praze v Radlické ulici, protože tady došlo ke střetu hned 3 osobních vozidel a motocyklu. Zůstáváme v hlavním městě na náměstí Míru, kde jsou v sobě 2 osobní vozidla, 2 osobní auta, do třetice v hlavním městě Jeremiášově ulici se potkala. No a jdeme do Děčína, protože i tady máme nehodu 2 osobních vozidel, a to v Teplické ulici. A ať už jedete kamkoliv, v pořádku dojďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné zářijové odpoledne přeje všem Lucie Sinková. Ministerstvo zemědělství připravuje úlevy pro zemědělce v oblasti daní a sociální politiky. Ministr zemědělství Martin Šebestián uvedl, že změny budou součástí podnikatelského balíčku Ministerstva průmyslu a obchodu. Ten má podnikatelům především snížit administrativní zátěž. Žadatelé o řidičský průkaz na kamiony nebo autobusy či žadatelé o jeho vrácení mají mít od nového roku v autoškole nové otázky, které budou srozumitelnější a více odpovídat dnešním technologiím. Návrh dnes ministerstvo dopravy odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Dnes ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích proběhlo poslední rozloučení s kapelníkem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem. Poslední s Bohem mu přišli dát mimo jiné zpěvák Ivan Hlas, herec Pavel Rýmský, hudebník Ondřej Hejma i zpěvačka Marie Rotrová. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a také posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. V projevu ve Štrasburku to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
0: Co se děje v regionu?
2: Pokračuje vyšetřování korupční kauzy v pražské motolské nemocnici. Policie nově obvinila stavební společnost Geosan Group, která měla někdejšímu řediteli nemocnice Miloslavu Ludvíkovi nabízet 10milionový úplatek. Zopakujme, že kriminalisté v této kauze už dříve obvinili spolumajitele Geosanu Luďka Kostku a obchodního ředitele Ivana Havla. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dnes hraje fotbalová Slavia i Sparta. Každý tým ale v jiné soutěži. Podrobnosti má Petr Plintovič.
3: Spartu čeká vstup do Evropské ligy. V 18 hodin a 45 minut se představí na hřišti FC Ararat Arménia. Slavia hraje také venku třetí kolo domácího poháru. Soupeřem sešívaných bude od 16.

0: Hložek slaví 72 let a jak se do historie muziky ještě zapsalo datum 16. září, to vám prozradím už brzy. Počkejte si na signály hudební minulosti, pěkné odpoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte odpolední signál a po Sandře už vás beru na avizovaný výlet do hlouby historie muziky pojící se s dnešním datem.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Na úvod míříme za 16. zářím 1984. V něm americká televize NBC poprvé vysílala akční seriál Miami Vice s Donem Johnsonem v hlavní roli. Hudbu k němu složil český rodák Jan Hammer a vynesla mu dvě ceny Grammy.

Po proudu času plujeme dál jen o 12 měsíců, tedy do letopočtu 1985. Britka Kate Bush vydala tehdy své páté studiové album Hounds of Love, obsahující mimo jiné trvalku Running Up Dead Hill. Tu díky seriálu Stranger Things znají i vaši ratolesti.

Končíme přesně před 20 roky. Bob Dylan ve svých 65 letech šel do čela amerického žebříčku Billboard s deskou nazvanou Modern Times. To z legendárního písničkáře učinilo nejstaršího interpreta, kterému se kdy něco podobného povedlo.

0: vámi Signál Rádio, 4 minuty schází do půl třetí a tak už za 3 hodiny se naplno roztočí kola nové sezóny naší hokejové extraligy. Mimochodem Kometa Brno zajíždí na let Litvínova, Sparta začíná v Olomouci. A když jsme u sportu, jedno výročí pro 16. září, dnes je to přesně 25 let, kdy se do monopostu Formule 1 poprvé v historii posadil český pilot Tomáš Enge. A David Copperfield se dožívá životní jubilea 70. Ať máte kouzelné odpoledne.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Gloria Estefana, odpolední signál je to, co slyšíte. A kdo holduje jízdě vlakem plus čtení knih, tak dnes a zítra může tyhle dvě činnosti pěkně propojit. Na festival čtení ve vlaku se zaměřil kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, už po 13. máme možnost zaposlouchat se do autorského čtení ve vlaku. Přesně, to je totiž hlavní náplň festivalu, na kterém přední čeští spisovatelé čtou ze svých knih cestujícím. Festival tak náhodným lidem i fanouškům literatury zprostředkovává díla současných českých autorů. Tak a teď kdy a v jakých vlacích máme možnost se zaposlouchat do autorské četby? Tak například spisovatelka Lucie Ortega dnes čte ve vlaku na trati z Prahy do Lysé nad Labem. Na Kristýnu Hlaváčkovou pak narazíme v osobním vlaku mezi Českým Brodem a Prahou. Pokud to dnes náhodou prošvihnete, tak možnost máte i zítra. Zítra na spisovatele a jejich díla můžete narazit například na tratích z Prahy do Českého Brodu, Řevnice nebo Benešova u Prahy. Festival bude slavnostně ukončen zítra odpoledne v knihkupectví Luxor na pražském hlavním nádraží. Tak šťastnou cestu vlakem a pěkný poslech autorského čtení přeje Honza Navrátil.

0: Ve vysílání signálu Pulp Fictionová filmovka od Arch Overkill za 3 minuty už bude na hodinách 15. Dáme si tím pádem nejnovější zprávy a i v dalších minutách ty největší osmdesátkové hity Donna Summer, Koreana nebo George Harrison.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze, průběžná ulice, zde došlo ke střetu tramvaje s osobním vozidlem. Jdeme do Prahy Uříněvse, v ulici Přátelství se potkal motocykl s osobním autem a ještě buďte obezřetní na D8, tam byste se mohli zdržet na 18. kilometru ve směru Teplice. Je tam porouchané osobní vozidlo. A na všech vašich cestách je s vámi signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala maso v řetězci Lidl. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí inspekce Marek Bartík, protože šlo o chlazené maso, není už v prodeji, ale lidé jej mohou mít doma zmražené. Inspekce lidem důrazně doporučuje je nejíst. Dva lidé ze čtvrti v blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Podle agentury DPA o tom informoval zdravotní úřad v tomto německém městě. Během léta na takzvanou letištní malárii ve Frankfurtu zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo. Platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné.
0: Co se děje v regionu?
2: Zatímco z pohledu Klíšťa

0: V polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
1: Signál Rádio počasí.
0: Zítra očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio.
2: Blani, díky moc, já jsem Lukáš Blaha a brzy můžu slíbit žhavé novinky ze sociálních sítí. Řeč bude třeba o výjimečném comebacku Celine Dion na koncertní pódia. Teď ale příjemné středeční odpoledne s ex-Beatlem Georgem Harrisonem.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Blízká Koreana, za námi odpolední signál Silinek vašim uším a pojďme zjistit, co nového sdíleli na své sítě 80-koví umělci, přehled toho nejzásadnějšího má jako obvykle kolega Martin Čík.
1: Hvězdy na síti. Na signál rádio.
2: Celine Dion odstartovala pařížské turné a spečetila tím comeback na pódia po více než 6 letech. Kromě svých nejslavnějších hitů zařadila třeba taky megahit Sweet Dreams od Eurythmics a její hlas má stále neuvěřitelnou sílu. Sítě jsou plné příspěvků nejen z koncertů samotných, ale taky z momentů, kdy se potkala na ulici s fanoušky a dokonce si s nimi zaspívala. Na své koncerty zve na sítích taky Helena Vondráčková. Šňůra odstartovala minulý týden a nabídne celkem 10 termínů po celé republice. Vyvrcholí před Vánoci v Praze. Kapela U2 pak slaví 50 let od svého vzniku a dočká se neobvyklé pocty. Irská centrální banka vydá u příležitosti tohoto výročí speciální sběratelskou 2-eurovou minci. K dostání bude na konci září. Annie Lennox sdílela část rozhovoru, ve kterém vzpomíná na vystoupení s Davidem Bowiem. V roce 92 na stadionu ve Wembley totiž nahradila Freddieho Mercuryho v duetu Under Pressure. Byl to prý nezapomenutelný moment její kariéry. A umělá inteligence je stále velkým tématem hudebního průmyslu. Poté, co v Austrálii vystřelila na přední příčky hitparád nová verze hitu Like a Prayer od Madony, kompletně vytvořená AI, Australané rozhodli, že takto vzniklé singly z hudebních žebříčků úplně vyškrtnou. I Signál Radio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku, tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.

0: Krátce před půl čtvrtou ze Signál rádia Kate Bush a její velká návratová hitovka Running Up Dead Hill. No a když se proběhneme ke Středozemnímu moři, když to řeknu takhle přeneseně, tak si představte, že zůstává navzdory postupujícímu září mimořádně teplé. Teprve před několika dny skončila bezprecedentní série 37 dní, během níž se průměrná povrchová teplota celého moře držela déle než měsíc nad hranicí 28 stupňů. Takový kafíčko, tak jestli někam vyrážíte k moři, tak hlavně ať je vám tam příjemně, ať už je to kdekoliv, no a za chvíli 80ky Queeni a nebo Clay Me Fisher.
1: Magneťák Signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Tak jsme na signálu řádně řízli do kytar z Queeny I Want It All, 3:45 na 4. Ahoj Terko, to už jste slyšeli, smích.
1: Ahoj.
0: Tereza Veselé, protože ona se směje jedině takhle, Tereza Veselá. Máš to taky jako Queeny I Want It All, jako že chceš všechno?
1: Hele,
0: třeba ve vztahu?
1: Ve vztahu? Já si myslím, že ne. Podle mě jde hlavně o kompromisy. Hmm. Jsem takový ten typ člověka, co samozřejmě si jako někdy dupne, ale vím, že prostě jsou tam dva v tom vztahu.
0: Přesně
1: takže.
0: Tak, přesně tak. A nakonec teda dojde na tvoje slova.
1: Samozřejmě.
0: No tak jo. Jak je venku, mi ještě řekni, protože já jsem tady trošku zavřený ve studiu.
1: Hele, začalo poprchávat.
0: Ale.
1: Takže trošku dusno, ale mohlo by za chvilku být líp, jestli se jako... Jestli tam zaprší, tak to bude snad příjemný vzduch.
0: Ještě chvilku léta k nám dorazí.
1: Mohlo by.
0: Má se to zkazit.
1: Přes den bylo nádherně, teď začalo pršet, no tak uvidíme.
0: Tak tohle už je Rod Stewart, Lukáš Blaha se loučí, Tereza po 16. hodině. Já se na vás těším zase zítra v 11. Ahoj.

0: pokračuje 15. hodinu na Signal Rádiu. Do další hodiny předá hudební štafetu Robinu Gibbovi, USA for Africa nebo Michaelu Jacksonovi, ale teď doprava a zprávy s Blankou Holoubkovou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je na Praze 10 v ulici Černokostelecká. Dejte si tady pozor na nehodu motocyklu a osobního auta ve směru na Štěrboholy. A s pravděpodobným zpožděním počítejte na 20. kilometru D1 ve směru na Brno, kde se srazilo nákladní a osobní vozidlo. Šťastné cesty vám přeje Signál Rádio.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Další zprávy na Signálu právě začínají. Vítá vás u nich Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 13% na 26,8 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 5% z červencových 4,9%. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí. Všechny propustila a nikoho neobvinila. Mezi zadrženými byl i starosta Nymburka Tomáš Mach. Dnes ráno už je na úřadě. ČTK řeklo, že žádnou zakázku neovlivňoval. Policie se podle něj zajímala mimo jiné o zakázky na plavecký bazén, zimní stadion a tělocvičnu zimního stadionu. V polském městě Zakličin v pondělí došlo ke kuriózní autonehodě. 78letá řidička tam při manévrování na parkovišti na náměstí poškodila 6 vozidel. Její počínání zachytila kamera. Policie nyní vyšetřuje přesné okolnosti incidentu.
0: Co se děje v regionu?

0: Koníčky. O sobě dala Jelena Rybakinová vědět i mimořádnými snímky z trofejí pro novou vládkyni žebříčku WTA.
1: Signál Rádio počasí.
0: Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku odpoledne ještě zataženo a na východě čekáme místy déšť. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách pak bude kolem 12 stupňů. Zprávy na Signálu připravila Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásnou středu všem, co ladí Signál Rádio. Ze studia vás moc zdraví Terka Veselá. Máme tu 16. hodinu, co nevidět ji otevře 80. od Robina Gibba, ale chybět nebude ani pozvánka na muzikálovou premiéru, jejíž opona se poprvé zvedne už zítra. Tak pokud byste si rádi zašli za kulturou, nenechte si to ujít, ale teď už slibovaná hudba.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Michael Jackson a Black or White na Signal Radio, kde už zůstaneme jenom u té bílé, protože zpěvačka Lucie Bílá letos oslavila životní jubileum a jeho součástí je zbrusunový muzikál Obyčejná holka. V něm se zpěvačka představí ve dvojroli bez alternace. V jedné z hlavních rolí se představí i její syn Filip Kratochvíl a poprvé si na divadelní prkna stoupne i její manžel Radek Filipy. Lucie Bílá k tomu dodává.
1: Já jsem si Obyčejnou holku trošku nadělala k té 60 se k tím narozeninám a tak se nabízí mít u sebe ty nejbližší a je to milý, je to vtipný. Myslím si, že jsem nějak nenutila své zásadní muže k něčemu, co by jim bylo nepříjemný a myslím, že i to lidi to ocení. Opravdu je to představení tak laskavý a tak veselý. Není tam minutka, která by byla navíc. Myslím si, že lidi budou spokojeni, až přijdou a že se budou vracet. Jsem o tom přesvědčená.
0: Muzikál Obyčejná holka bude mít premiéru už zítra 17. září v divadle Lucie Bílé. Zazní v něm 25 původních, ale také převzatých písní, která má zpěvačka ve svém repertoáru.

0: Vezete se na pohodových vlnách Signal Rádia a nepřestanete ani dnes po 9. hodině, kdy studio převezme kolega Martin Hovorka a jeho zážitkové signály světových hitparád. Skrze ty dneska navštívíte Velkou Británii za doby zářijových dnů roku 1982 a necháte se unášet 10 nejlepšími hity. Nebude ale chybět ani zajímavé povídání o tom, proč se rozpadlo přátelství mezi Michaelem Jacksonem a Paulem McCartneym, nebo o tom, jak Duran Duran prorazili v Americe. Tak se to nenechte ujít už dnes po 21. hodině.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zarývaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let.

Do výšek jsme se na Signál rádiu dostali s Helenou Vondráčkovou a naše nálada v nich zůstane i z hity od Tonyho Kerryho, Elo nebo Madony. Tak ti už za chvíli.

0: Královna popu nás na Signál rádiu dostala do 3 minut před 5. Opět po hodině je potřeba zkontrolovat situace na silnicích a předat slovo Blance Holoubkové, ale hned po jejich zprávách už uslyšíte 80ky od Erasure, Nolans nebo YouTube.
1: Signál rádio doprava.
0: V této hodině se zdržíme na D1 ve směru na Brno, kde jsou hlášené 3 nehody. První nehoda dodávky a osobáku s vlekem je na 102. kilometru. Tady se tvoří kolona, protože bylo nutné uzavřít levý jízdní pruh, takže tady rozhodně počítejte se zdržením. Vyčkáte si ale i na 31. kilometru D1 ve směru na Brno, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh. A v neposlední řadě očekávejte nehodu i na kilometru 15. a opět uzavřený levý jízdní pruh. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte co nejpoklidnější cestu. Se Signál rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Se zprávami se hlásí Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Řidiči v Česku mohou už v brzké době platit za naftu přes 50 korun za litr. Myslí si to hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, podle kterého by měla být tato pohonná hmota nejdražší v historii. Kvůli prudkému růstu ceny se domnívá, že by vláda Andreje Babiše mohla znovu zastropovat maximální ceny pohonných hmot. V sousedním Polsku už uvažují o snížení spotřební daně. Náchodští kriminalisté prověřují okolnosti případu minerální vody Natura, z níž pochází na Slovensku zachycená lahev, jejíž laboratorní rozbor podle slovenských úřadů naznačil přítomnost žíraviny. Kriminalisté spolupracují s odbornými institucemi a jsou v kontaktu také se slovenskými kolegy, uvedla to mluvčí krajského policejního ředitelství v Hradci Králové Magdalena Vlčková. Distributorem vody je firma Coca-Cola. Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybrali české humanitární organizace přes 47 milionů korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele pomáhají mimo jiné i zvládnout traumata ze záplav, distribuují potřebné vakcíny nebo spolupracují na systémech včasného varování.
0: Co se děje v regionu?
2: Tunelbus, který už měsíc propojuje Davidce a Kobylisy, dozná změn. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty.

0: teplotách na horách bude kolem 12 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Odbyla 5. hodina, s vámi je stále Terka Veselá a to nejlepší z osmdesátek. Ale kromě hudby si i povíme, co může mít ve vaší domácnosti nebo domácnosti vašich příbuzných vyšší hodnotu, než byste pravděpodobně čekali. Tak mějte uši nastražené, ale teď především na All Amour od Erasure. Pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

YouTube, éteru Signal Rádia, za chvíli už OMD, ale teď si pojďme povědět, co možná máte doma a ani vás nenapadlo, že by to mohlo mít vyšší hodnotu, než byste čekali. Klidně se rozhlédněte po kuchyni a schválně, jestli tam na vás právě koukají staré keramické kořenky. Takové ty soupravy, které mívaly doma rodiče nebo prarodiče, ale klidně je můžete mít doma i vy, nebo už jste je dávno odnesli na půdu nebo do sklepa. Dříve byly úplně běžnou součástí kuchyní. Velká doza na cukr, kávu nebo mouku a k tomu menší nádobky, například na pepř, kmín nebo třeba skořici. Dneska už ale některé z těchto souprav zajímají sběratele a u zachovalých a hlavně kompletních sad se ceny mohou vyšplhat opravdu vysoko. Některé rozsáhlejší soupravy se dnes nabízejí za 8 nebo 9 tisíc, jiné zachovalé sady za zhruba 5 tisíc a ty opravdu povedené komplety se mohou dostat klidně i přes 10 tisíc. Samozřejmě to neznamená, že každá stará kořenka má automaticky takovou cenu, ale hodně záleží na značce, dekoru, stavu a hlavně na tom, jestli je sada kompletní a má původní víčka. Takže než příště při nějakém velkém úklidu něco takového odložíte s tím, že to je jenom nějaké staré nádobí, možná se nejdřív podívejte na jeho dno. Třeba zjistíte, že ta sada, kterou máte doma už desítky let, má přece jen vyšší hodnotu, než jste čekali.

0: Éteru Signál rádia mezi hlas Mira Žbirky, ale ještě než bude půl šesté, tak se v něm stihne objevit i Susan Vega, pokračovat bude Genesis nebo Falco, tak s námi buďte i nadále.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Falko vás na Signál rádiu doprovodil do 5 minut před 6:15, což je ideální čas na to oprášit náš magneťák.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude patřit skupině Blue System a jejich hitu Magic Symphony. Kapelu založil Dieter Bohlen v roce 1987 po prvním rozpadu Modern Talking, takže vás určitě nepřekvapí, že si i nový projekt zachoval typický syntezátorový zvuk a taneční atmosféru. Hit Magic Symphony vyšel v roce 1989 jako první single alba Twilight. V Německu se tehdy dostal do první desítky a i dodnes rozhodně patří mezi písničky, které si člověk s Blue System spojí prakticky okamžitě. Tak pojďme zavzpomínat.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: S příchodem 18. hodiny posloucháte Signál Rádio, kde si hrajeme to nejlepší z 80. let. Nic se nezmění ani po odbití celé, kdy se mikrofonu chopí Desireless, REM nebo Soft Cell, ale před tím vším je potřeba zakončit dnešní dopravu a zprávy Blanky Holoubkové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V dnešní poslední dopravě zamíříme na D1 ve směru do Prahy, a to přímo předvěst na čerpací stanici na 89. kilometru na pomezí Humpolce. Počítejte s možným zpožděním kvůli nehodě, která se tady udála, a buďte na sebe za volanty opatrní.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Další kuřecí maso původem z Rumunska obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Stejně jako v případě z minulého týdne odebrala maso v řetězci Lidl. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí inspekce Marek Bartík, protože šlo o chlazené maso, není už v prodeji, ale lidé jej mohou mít doma zmražené. Inspekce lidem důrazně doporučuje je nejíst. Dva lidé ze čtvrti v blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií. Podle agentury DPA o tom informoval zdravotní úřad v tomto německém městě. Během léta na takzvanou letištní malárii ve Frankfurtu zemřeli dva zaměstnanci letiště. Nově nakažení nebyli v zahraničí a na letišti nepracují. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let a možnost účtu pro děti do 15 let jen se souhlasem rodičů. Oznámila to šéfka Evropské komise von der Leyenová v projevu ve Štrasburku. Zdůraznila, že chce, aby se rovněž změnilo základní pravidlo. Platformy budou muset dokázat, že jsou bezpečné.
0: Co se děje v regionu?
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Vedení seriálu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové velké ceny Monaka.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Na Moravě a ve Slezsku bude dopoledne ještě zataženo a na východě místy déšť. Nejvyšší teploty budeme mít mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na horách bude kolem 12 stupňů. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: Krásný podvečer, máme tu další hodinu 80. S vámi je stále Terka Veselá. Jelikož ale odbyla šestá, nebude v ní chybět ani návštěva Jirky Svobody a jeho signálu z minulosti, které nás po časové ose vezmou zpátky do různých 16. zářijových dnů. Jestli to bude až do doby svaté Ludmily, zjistíte až s Jirkou, ale já každopádně Ludmilám přeju všechno nejlepší k svátku.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do dob minulých nás vzali Soft Cell hitem Tainted Love a vezme nás do nich i kolega Jirka Svoboda.
1: Ladíte Signál Radio, je 16. září, datum, kdy se v roce 1887 cestovatel Emil Holub vrátil z legendární výpravy do Afriky. Za připomínku stojí i další dnešní výročí, tak pojďme na ně.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1991 začala prodávat nejkupovanější knížka desetiletí, kuponová knížka. V Československu si ji koupilo 8,5 milionu lidí. Dost možná, že jste byli mezi nimi. V roce 1977 byla mezi Československem a Maďarskem podepsána smlouva o výstavbě a provozu vodních děl Gabčíkovo nad Mároš. V roce 1966 byla operou Antonius a Kleopatra slavnostně otevřena nová budova Metropolitní opery v New Yorku. V roce 1938 se uskutečnila československá premiéra kresleného filmu z dílny Walta Disneyho Sněhurka a sedm trpaslíků. Světová premiéra proběhla už o rok dříve. A v tento den byla v roce 1830 ve Vítkovicích otevřena pec na výrobu oceli ze surového železa, která dostala název Rudolfova huť, později Vítkovické železárny.

0: Eye of the Tiger, hit, který vás rozhodně nenechá chladnými. Stejný efekt na vás ale nepochybně budou mít i singly od Cyndi Lauper, Mike and the Mechanics nebo Tiny Turner. Tak určitě nepřelaďujte a počkejte si na ně.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Nejlepší z nejlepších, to je Tina Turner a Hit the Best. Než ale rozjedeme další osmdesátku, kolega Luboš Dvořák nám připomene jedno veteránské výročí.
1: Starý, ale krásný. Takový je motoristický podzim. Veteránská sezóna v září vrcholí, protože pak posádka v autech bez střech a na motocyklech začíná být poněkud chladno. Byl jsem přímo účasten jako divák i moderátor dvou akcí, nejprve Škoda Tour s 250 auty a později Oldtimer Bohemia Rally, kde v setinové soutěži bojovala podle možností necelá stovka vozidel, včetně motocyklů. Mezi nimi i auta, která nás trápila nedokonalostí s přezdívkou Dodo, tedy dodělej doma. Škodovky řady 105 a 120 jsou ukázkovým příkladem teorie autorelativity. O co všednější byly v osmdesátkách a o co zavrhovanější v devadesátkách, o to více se nad nimi dnes rozplýváme a dojímáme, když se naleštěné objeví na některé veteránské přehlídce. Připomínám je proto, že je 50. výročí jejich představení na brněnském veletrhu v roce 1976. Mimo sezonu je můžete obdivovat muzeu u Benešova, v Čerčanech, Trutnově nebo v hlavním stanu okříleného šípu, kde se už za AZNP nestydí ve Škoda muzeu přímo v Mladé Boleslavi. Z garáže zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, na Signál Rádio nás osmdesátky doprovodili k 7. hodině, ze studia vás moc zdraví Terka Veselá. Máte uprostřed týdne chuť někam vyrazit, ale nevíte kam. Za chvíli pro vás budu mít takový opravdu rychlotip pro mile strávený večer, hlavně pokud si libujete v knížkách. Nejdřív ale Bad Boys Blue, Belinda Carlisle a Chris Isaak. Pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Chris Isaak a Wicked Game. Hit plný emocí a jakési nostalgie a melancholie. To je něco, co dokáže skvěle navodit nejenom hudba, ale třeba i knihy. Stačí pár stránek a najednou jsme úplně někde jinde, v jiném příběhu, v jiné době, nebo klidně i v hlavě někoho úplně cizího. Pokud máte dneska večer chuť si něco takového dopřát, mám pro vás jeden moc pěkný tip. Právě dnes totiž začala pražská část Noci literatury. Od 6 do 11 večer se bude v Holešovicích číst současná evropská literatura na 23 různých místech. A nejsou to jen klasické knihovny nebo kulturní sály. Číst se bude třeba v galeriích, bývalých průmyslových prostorách nebo dalších místech, kam se člověk běžně za literaturou úplně nevydává. Těšit se můžete na ukázky ze současné evropské literatury v podání známých českých herců. Uslyšíte číst třeba Miroslava Táborského, Davida Matáska, Igora Orozoviče nebo Simonu Babčákovou. Vstup je zdarma a jelikož má letošní ročník podtitul Kniha jako útočiště, možná to pro vás bude dneska ideální příležitost k tomu trochu vypnout od běžného světa. Tak snad i přesto, že už to přes hodinu běží, třeba něco stihnete, když budete mít chuť vyrazit. A my pojďme zase naladit osmdesátky.

taky si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

písem tichou.

0: prachy. Si.
1: Největší hity 80. let
2: vám na Signál rádiu
1: hrajeme už 5 let.

0: Máte to nejlepší z dob minulých na Signal Rádiu. Před námi jsou Jesus Loves You, Sixpence None the Richer, Bobby McFerrin nebo i třeba písnička podle vás. Není nad to někomu ke sklonku dne vykouzlit úsměv na tváři a jelikož nás čekají signály pro radost, budete proto mít jedinečnou příležitost. Až se tedy v éteru ozve výzva, volejte 910 260 910 a my vám zahrajeme na přání.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

Ke středečnímu pohodovému večeru na Signal Rádiu se připojil i Bobby McFerrin. Ale než si mikrofon převezme Bonnie M, pojďme si připomenout soutěž tohoto týdne, která vás doslova postaví na nohy. Tentokrát soutěžíme o doplněk stravy Gela Drink Extra, který svým inovativním složením dokonale vyživí vaše klouby. Vyhrát můžete vždy v ranním vysílání Jirky Svobody, a to správným zodpovězením otázky. Tak pokud chcete, aby tříměsíční kůra tohoto zázraku připutovala až za vámi, zítra ráno nás poslouchejte a vytočte 910 260 910. Držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pěkný večer s 8 hodinou. Překlenuli jsme se do naší poslední společné hodiny. V ní jako vždy zazní i kolega Lukáš Bláha, který dnes v jeho signálech hudební minulosti nevzpomene jenom na hudbu, ale i na filmy a seriály s ní spojenými. Nejprve má ale přednost hudba a k té vám pohodový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Compares to You, velká pecka nejen 80. let, které je těžké se vyrovnat, ale kolega Lukáš Bláha a jeho Signály hudební minulosti to zvládnou hravě.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Na úvod míříme za 16. zářím 1984. V něm americká televize NBC poprvé vysílala akční seriál Miami Vice s Donem Johnsonem v hlavní roli. Hudbu k němu složil český rodák Jan Hammer a vynesla mu dvě ceny Grammy.

Po proudu času plujeme dál jen o 12 měsíců, tedy do letopočtu 1985. Britka Kate Bush vydala tehdy své páté studiové album Hounds of Love, obsahující mimo jiné trvalku Running Up Dead Hill. Tu díky seriálu Stranger Things znají i vaši ratolesti.

Skončíme přesně před 20 roky. Bob Dylan ve svých 65 letech šel do čela amerického žebříčku Billboard s deskou nazvanou Modern Times. To z legendárního písničkáře učinilo nejstaršího interpreta, kterému se kdy něco podobného povedlo.

0: Vezete se na pohodových vlnách Signál Rádia, u kterého nezapomeňte, že má i stejnojmenné webové stránky, které vám dají nahlédnout do dění po celé republice v sekci Aktualit. Ať už je to tedy brdské stromsázení, kterého se můžete zúčastnit tuto sobotu, akce Cesta světla v Brně, která vás zavede do kostela svatého Jakuba, nebo tip na to, že je tento víkend ve vybraných kinech vstup pouze za stovku, můžete se inspirovat a vymyslet si plány na nadcházející dny. Tak do vyhledávače zadejte www.signalradio.cz.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Rádio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

Roxette a The Look. S touhle peckou se dneska loučí Terka Veselá. Využívejte večera s Abou, Brianem Adamsem nebo New Kids on the Block, kteří jsou tady mezi prvními v pořadí. A potom hlavně zůstaňte na signály světových hitparád Martina Hovorky, které vypuknou hned po 9. hodině. Tak jo, já děkuju, že jste s námi dneska byli a slyšíme se zase zítra. Tak se mějte krásně.

0: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: V České republice máme jediné rádio, které hraje osmdesátky, a to je Signál Rádio. A to vy právě teď posloucháte, z čehož mám ohromnou radost, že si užíváte poslech muziky z 80. let. Já mám pro vás teďka takový hudební speciál, hodinový hudební speciál, jsou to Signály světových hitparád, kdy vás provedu jedním konkrétním žebříčkem, hudebním žebříčkem z 80. let. Tak půjdeme se podívat do britské singlové hitparády, ovšem otázkou je, z jakého roku bude ta hitparáda. A do toho roku já vás teďka navedu takovým drobným kvízem, takové tři indicie vám dám. Tak přátelé, v tomto roce do kin vstoupil legendární rodinný sci-fi film Stevena Spielberga, který se stal obrovským kasovním trhákem. Jedná se o E.T.O. mimozemšťana. Zároveň v tomto roce bylo představeno první CDčko, takový velký technologický milník. No a do třetice, pokud stále ještě tápete, tak Michael Jackson vydal nejprodávanější hudební album všech dob, desku Thriller. Ha! Rok 1982, no jistě.
0: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Takže jaká muzika se hrála v září roku 1982, jaká muzika bodovala v britském singlovém žebříčku? Tak pojďme to vzít od 10. místa až k jedničce, ale všechno hezky pěkně postupně. Začínáme 10. místem. Tohleto je George Michael a Andrew Ridgeley. Aha. Skupina Wham a písnička, kterou George Michael napsal jako 18-letý. No a bylo to hodně jako nadčasová píseň, protože George Michael dokonce v této skladbě i rapoval. Pojďme si to dát.

BBC narychlo povolala tehdy úplně neznámé duo Wham. A George Michael spolu s Andrew Ridgelym vtrhli na pódium v kožených bundách, předvedli energickou choreografii právě s hitem Young Guns a doslova přes noc se stali senzací. Single písnička Young Guns obratem vystřelila do britské top desítky. A to je důkaz, protože v září roku 1982 se tato píseň umístila na 10. místě britského singlového žebříčku. Ten tu máme dnes na Signál rádiu, postupně si ho představíme úplně celý. No a pojďme si říct, že na 10. místě byl George Michael a teď nás čeká taky Michael, ovšem Jackson na 9. místě. Ano, už tady padlo, že v roce 82 Michael Jackson vydal fenomenální desku Thriller. Každému se vybaví megahity jako Billie Jean nebo Beat It. Ovšem málo se ví, že jako úplně první single z této nejprodávanější desky všech dob vyšel právě duet The Girl Is Mine. Producent Quincy Jones a Michael tehdy vsadili na jistotu, a to právě na spojení s bývalým členem kapely Beatles, s Paulem McCartneym.

Tak velké přátelství to bylo, Michael Jacksona a Paula McCartneyho, a skončilo to velkým, dá se říct, biznisovým podrazem Michael Jacksona právě na Paula. Co se stalo? Během toho, co natáčeli písničku Girl Is Mine, tak dokonce i pánové při finálních úpravách sledovali pohádky v televizi, pak si zašli na večeři a tak jako si povídali, a Paul McCartney

prozradil Michaelovi, že největší peníze v hudbě plynou z vlastnictví autorských práv na cizí písničky. No tak Michael Jackson to vzal doslova a jenom o 3 roky později koupil hudební katalog, který obsahoval všechny zásadní hity skupiny Beatles. Takže regulérně Michael Jackson byl majitelem od roku 85 největších hitů Beatles a ty peníze šly jemu za ta autorská práva. No, Paul McCartney mu to už nikdy neodpustil. Tady jsou signály světových hitparád a než se vrhneme na 8. místo, tak přátelé pozor, teď tu mám pro vás další hit roku 82. Ovšem je mimo ten náš britský singlový žebříček. Pojďme si říct, že v 82. roce byl hip-hop vnímán jen jako neškodná hudba na večírku. Ovšem skladba The Message tato všechno změnila. Proč? Tak to vám řeknu za malý moment. Přátelé, posloucháte Signál Radio, hrajeme si to nejlepší z 80. let a to

0: I toto se hrálo v roce 1982 Grandmaster Flash a písnička The Message. Vůbec první rapový hit s hlubokým sociálním podtextem, který surově natvrdo popisoval chudobu a napětí v newyorském getu. Já bych dokonce se nebál říct jeden z nejdůležitějších milníků hudební historie. Tak to byla písnička, kterou jsme si dneska prostě museli dát, jelikož jsme v roce 1982. A já už se opět dívám na náš dnešní britský singlový žebříček ze září 82. roku. A kdo pak nám to tam jako další zářil? Aha! Cool and the Gang, skupina, která dělala funk, soul, ale přidala k tomu i trošku reggae. Takže písnička Ulalala a vám všem krásný, pohodový večer se Signál rádiem.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: Osmá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku v září roku 1982. No a Kool & The Gang v tomto případě vsadili na naprostou textovou jednoduchost, protože slovíčka ulalala v této písni zopakovali víc než 100krát. A tento nápad tak vlastně z písničky učinil univerzální hit, který bořil jazykové bariéry na diskotékách od New Yorku až po Evropu a Tokio. Protože refrén dokázal okamžitě zpívat úplně každý. Každopádně Kool & The Gang v tomto případě napsali písničku, která byla ovlivněna výrazným reggae rytmem. Trošku se obávali, co na to řeknou jejich fanoušci. Ovšem i tento odskok od funku a soulu do Karibiku jejich skální posluchači okamžitě přijali a tu písničku vzali mezi jeden z mnoha hitů své oblíbené kapely. Takže Kool & The Gang a rok 1982, pecka Ulalala. No a my se posouváme dál, tentokrát za skupinou Human League, protože i ta měla svoje hity v roce 82 a jedním z nich byla skladba Mirror Man. A tu si dáme na Signál rádiu právě teď.
1: Signály světových hitparád 80. let.

Posloucháte Signál Radio a my právě teď si užíváme poslech písničky Mirror Man, což je skladba od Human League, která vyšla přesně rok po jejich megahitu Don't You Want Me. A o této skladby se tehdy očekávalo nemožné, dokonce se počítalo s tím, že tato skladba vystřelí až na první místo britského singlového žebříčku. To se skoro stalo, kdyby nebylo jiného ještě lepšího hitu, protože ten takzvaně zablokoval jedničku a tudíž se z hitu Mirror Man od Human League stala pouze dvojka. Druhé místo britské singlové hitparády. Ovšem, my jsme si tuto píseň hráli ze 7. místa, protože na něm se umístila v září 82. roku. Tam jsme dnes. My si dneska hrajeme písničky, které jsou přesně staré 44 let. Je to neuvěřitelný. To, co tady slyšíte celou hodinu na Signál Rádiu, to je starý 44 let. Vůbec bych to neřekl. Jakoby ty písničky nestárly. Tak. A teď už něco pro fanoušky skupiny Duran Duran, která měla na začátku 80. let velké přání. Chtěli prorazit ve Spojených státech a díky tomuto hitu se jim to podařilo. Tady jsou Durani a jejich slavné Rio na Signál Rádiu.

Rio, tak to jsou Duran Duran na Signál Rádiu. Ačkoliv název tak jako trošku evokuje Rio de Janeiro, tak kapela později přiznala, že píseň má úplně jiný význam. Text sice vypráví o dívce jménem Rio, ale celá skladba byla skrytou metaforou pro Ameriku. Durani totiž zoufale toužili prorazit ve Spojených státech a text o dobývání krásné dívky byl ve skutečnosti jejich plánem, jak si podmanit americké hitparády a tamní publikum, což se jim díky masivní rotaci videoklipu na tehdy nové hudební stanici MTV beze zbytku povedlo. Tak takové byly začátky skupiny Duran Duran ve Spojených státech. Mimochodem, šestá nejúspěšnější skladba britského singlového žebříčku, který si tu dneska představujeme na Signál Rádiu. A než se vrhneme do top pětky, tak tady mám pro vás písničku, která se vlastně jako nikdy do top ten nedostala, ale i tak patří do těch nejzásadnějších playlistů 80. let. Jsou to Dexys Midnight Runners a píseň, která je zajímavá tím, že se v průběhu nejprve zpomalí a pak se příšerně zrychluje. Písnička, která stojí na divokých houslích, banjo, akordeonu, dechových nástrojích, je hodně netradiční, neobvyklá.

0: to už je finále hitu Come on Eileen od Dexys Midnight Runners. V době, kdy celému světu vládly synťáky a bicí automaty, tak tahle britská kapela prorazila s čistě akustickým zvukem. Jeden z výrazných hitů roku 1982 za námi. No a za malý moment dorazíme dnešní britský singlový žebříček ze září roku 1982. Čekají nás třeba Pretenders nebo Culture Club, tak ať se vám hezky poslouchá. Tady je Signál Radio, dobrý večer.
1: Signál Radio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Vaším parťákem pro tuto hodinu na Signál Rádiu je Martin Hovorka. Mám radost, že posloucháte naší retro parádu, se kterou jsme dneska v roce 1982. A tohleto jsou už Pretenders a zpěvačka Chrissy Hynde. Zní to jako naprostá pohoda, ono tak je. A ta písnička vznikala jako v dost tíživých podmínkách. Detaily za moment.

Řekli byste taková čistá kytarová pohodovka, ale ve skutečnosti je všechno jinak. Zpěvačka Chrissy Hynde tuto písničku nahrávala v roce 1982 těhotná, po rozchodu a také pouhých pár dnů poté, co jí zemřel nejlepší kamarád a hlavně kytarista celé kapely Pretenders. No a místo deprese stvořila nadčasový hit Back on the Chain Gang. Tak to byly Pretenders a pátá nejúspěšnější skladba britského singlového žebříčku. My se posuneme dál, tentokrát za skupinou ABC. Když poprvé kapela přinesla tu píseň, kterou uslyšíte do studia, tak klávesistka nebyla zrovna vůbec nadšená a ta písnička jí připadala příliš slabá. Mimochodem i mě, když jsem ji slyšel poprvé, tak jsem si říkal, to je takový ne Bčkový, ale Cčkový hit. Ale všechno zachránil legendární producent Trevor Horn, který dostal geniální nápad. Těsně před koncem refrénu, než frontman skupiny začne zpívat název písně, tak utnout veškerou hudbu, přidat dramatickou pauzu a to je ten moment, ta situace, která by mohla dostat tu písničku mezi hity. No a podařilo se to, protože, jak teďka tady vlastně uslyšíme, je to čtvrtá nejúspěšnější skladba v září roku 1982 ve Velké Británii. Takže All of My Heart a ABC. Pojďte si poslechnout, jak nám vznikne ta dramatická pauza. Pojďte si to vychutnat právě teď na Signál Rádiu.

0: skupina ABC a také 30členný orchestr nahráli v roce 1982 tuhle skvělou píseň All of My Heart. Posloucháte Signál Radio a nejenom, že dělali opravdu krásnou muziku, ti ABC, ale oni se i skvěle oblékali, protože vystupovali v dokonale střižených oblecích, nosili i smokingy dokonce. A kapela ABC si pěstovala takový styl tajných agentů a la James Bond. Z jejich strany to byla čistá provokace a vzpoura proti tehdejší módě. Chtěli prostě zkrátka do pop music vrátit eleganci, luxus a velká romantická gesta. To si myslím, že se jim podařilo nejenom díky tomuto hitu.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Tak za námi čtvrtá nejúspěšnější písnička britského singlového žebříčku před 44 lety. A než vstoupíme na bednu, na trojku, dvojku a jedničku, než si představíme třetí, druhé a první místo měsíce září roku 1982 ve Velké Británii, tak přátelé, teď pozvánka na příští týden na další díl signálu světových hitparád, který nás dovede do italského singlového žebříčku z roku 1983. A tohle je malá ochutnávka Mr. David Bowie.

0: společně sejdeme příště na Signál Rádiu, tak já vám musím říct ten mýtus o dvoubarevných očích Davida Bowieho. Bude to za týden, protože to vám budu tady tu písničku pouštět v rámci italského singlového žebříčku. To se už mrkneme do roku 1983. Takže za týden, to znamená, kdy vysíláme signály, světový hitparád, v sobotu po 18. hodině nebo ve středu od 21. hodin. To jsou ty časy, kdy na Signál Rádiu slyšíte tento retro žebříček, tuto retro parádu. Signály, světový hitparád, to je ten oficiální název tohoto pořadu, který zrovna teďka posloucháte. Hezký večer!
1: Signály, světový hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Ovšem nám zbývá dnes ještě odehrát třetí, druhé a první místo britského singlového žebříčku, tak jak vypadal v září roku 1982. A tady je tehdejší trojčička, skupina Culture Club.

0: Na Signál rádiu Culture Club a Boy George, písnička Do You Really Want to Hurt Me. Skladba, která, představte si to, dobila hitparády ve 12 zemích světa, ale původně měla skončit v koši, protože Boy George se ostře stavil proti tomu, aby píseň vyšla jako single. Připadala mu příliš pomalá, málo taneční a až moc osobní. Každopádně kapela Culture Club si prosadila svou a tvrdila, že když předchozí dva hity byly propadáky, nedostali se ani do top 50, do top 50, tak řekli, chlapče, budeš nás teďka poslouchat a uděláš to podle nás. My teďka podle tebe neuděláme nic. A všechno se otočilo, no a kapela měla pravdu, stal se z písničky megahit. No a Boy George pak později s úsměvem přiznal, že se mýlil, že se pletl a že je rád, že se to tehdy neudělalo podle něho. Ale tak to je super, prostě přijít, omluvit se, sklopit hlavu a říct, jo, měli jste pravdu, jo. Vlastně ve finále jste potom ještě za většího sympaťáka. Tak, my pokračujeme dál. Signály světových hitparád. Dneska britský singlový žebříček, tak jak vypadal v září roku 1982 a už se pomalu blížíme k prvnímu místu, ale nejprve ještě dvojka, na které je písnička Man Eater, to znamená Daryl Hall a John Oates. Pojďme si to vychutnat.
1: Signál rádio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.

0: She's a man-eater. Když ta písnička vznikala, tak měla být původně pomalá a měla být o jedné velmi krásné, ale neuvěřitelně sprosté modelce. No a nakonec Daryl Hall a John Oates z ní udělali rychlý popový hit a takové varování před dravým životem v New Yorku. Nicméně, až budete někdy sledovat videoklip, tak to je taky zajímavý, tak tam se pohybuje v tom klipu živý černý panter, který během natáčení dokonce utekl. Druhá nejúspěšnější písnička Velké Británie v září roku 1982.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Celou tuto hodinu jsme v roce, kdy Michael Jackson vydal desku Thriller, kdy do kin vstoupil E.T. Mimozemšťan a také v roce, kdy se začaly prodávat kompaktní disky. Rok 1982. A nám ještě zbývá pustit takzvaný vrchol britského singlového žebříčku, protože to je ta hitparáda, kterou vám tu dneska představuji. Od 10. místa jsme se dostali postupně až k prvnímu. No a přátelé, v září, tedy na týden přesně, před 44 lety, v září roku 82 zvítězila písnička, kterou dokonce přespíval Karel Gott, a text Zdeňka Rytíře z této skladby udělal dívku závodníka. Hele, pojďme si to dát v češtině a potom navážeme samozřejmě tím vítězem britského singlového žebříčku. Takže Karel...

0: Naprostá nutnost zmínit domácí verzi, takže dívka závodník Karel Gott a tato verze vznikla přesně rok poté, co Eddie Grant bodoval se singlem I Don't Wanna Dance. Mimochodem, guajánsko-britský muzikant, ten Eddie Grant, který vlastně vyhrál, rozdrtil britský singlový žebříček na konci léta, na pomezí léta a podzimu roku 1982. Tak pojďme si dát absolutní vrchol britského singlového žebříčku před 44 lety. Tady je skladba I Don't Wanna Dance. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký zbytek dnešního večera a budu se na Signál Rádiu těšit opět za týden.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo první.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.